0: Noc plná hvězd.
1: Stařeček Pagáš seděli na obrátěném tragači u šopy a pucovali flintu. Když jsem k ní došel, začali. Znal jsem dva pytláky. Jeden se jmenoval Cyril Zajíc a ten druhý Matouš Krahulec. Jednu vletěl Cyril ke Krahulcům, chytil Matouša za košul a zavrčál.
2: Viděl jsem v rubisku svinu, divočáka jak šopu, taký kůsek v životě znepotkal. Šel jsem po ní dvakrát z vojanskej flinci, ale bylo čudenom píščání gulky, jak když se od betónu odrazí. Musím je to kožušisko zalepené bahnem, či co, že to není možné prostřelit. Musíme na ňu vymyslet něco pevnějšího, tak kanon kdyby byl.
1: Matouš zachlopal ušima jak mula a výbafl.
2: Kruci, tu musíme dostat, lebo v chalupě kůšek masa není a ty suché erteple už nelezou krkem. A jak na ňu, ti hned poradím. Naládujem na ňu trůbku z pumpy. No já, ale čím nabít?
1: Cyril na to.
2: Nic se nestará.

0: Orangey! Sotva sa rozbřesklo, Cyril už búchal na vráta a Matúš vtahňa ho pod návratí pohodil hlavu k lavce, kde už byly inštrumenty naskládané vedle sebe. Železná trúbka tak zdéla hrabí, pixla střelného prachu a všelijakých zgarbů plná zem. Cyril hleděl udiveno, jak kdyby mu husí požrali ječmeň, ale Matúš ho hned probral.
1: Nečuť, jak žaba zo trúb, to vezni majzu s kladivem a sekaj. Všecko, co kolem sebe vidíš, posekaj na malé kúsky. Samé drobné štáfle to musí jábit. Já budu probíjat džúrečku do laufu a narychtu ze starej užičky panvičku na prach.
0: Všecko, co v chalupě zavazalo, Cyril sekal, až mu od majzla jízky létali. Všecky hřebíky, šrůbky, řetázek na kozu, starý mincíř, olověná trůbka a metále s Franz Josefem a Vilémem byly viribus unitis proměněné v broky.
1: Těho prachu bude málo, praví Cyril. Musíme přidělat. Do nezmletého cukru, uhelného prachu, trochu síry a těch 10 vojanských patronů otevří a prach přisyp. A ten šůrek dynamitu na trhání padeřů také potluč. Smíšáme to všecko do guče.
0: Nasýpali prachu do laufu a potom dlouho přisýpali a cvěkovali to, co měl divočák dostat přes kožuch. Kone zaleli olovem a Matúš potěžka a hotový kanón v ruce pronesl.
1: Když potem to nepůjde rypákem k zemi, tož tu flintu zežeru a jdu do kláštera.
0: Dva myslivci se rozešli s tím, že se zas večer u lesa zendu. Když se nad lesem vyvalil měsíc jak pecen, šúrali se dva stíny k dubině. Cyril nesl cosi v pytli a Matúš tahl za sebou saně na odvezení divočáka. Za chvilku byli v rubisku a prohlédali malý kůšček pola rozrýpaný divočákem. Matúš vytahl potichučky z měcha flintu, položil na saně jak gulomét, nasypali na pambičku střelného prachu na odpálení a čekali. Hlásného bylo čut z dědiny trůby 11, když v chábí cosi zaprašťalo a na palůšek sa vyvalila svině jak stodola. Cyril sa nahrbil jak kocůr a Matúšovi poskočil ohryzek až pod jazyk. Tak sa mu strachem rozdrcala brada, že mu škraně chlópali jak honící mu psovi, když je mu zima. Oblízl krapku potu, která mu stékla do huby a zasičál.
2: Nachystaj, sirky!
0: No já, to se dobře řekne, ale jak? Lebo Cyrilovi létali prsty po škatulce a nejane ji otevřít.
2: Rožní trůbo!
0: A už se podařilo. Cyril škrkl a podpálil prach na pambičce. Ozvala se taká rana, že zvířatstvo chupaté a i pernaté v celém lesi zalézlo do důr. Z laufu vyletěl plameň a s nich se roztopil do půlky rola. Bylo čud jenom hvízdoť štáfli, jak fičali luftem, Matúšovi uletěla zpátečním cugem baranica a Cyrilovi sa zrůlovali nohavice až po zadek. Potem sa z laufu vyvalil dým předkem a i zadkem a oba myslivci byli v túranu černí, jak trůby od kamen. A potem sa dým rozešel, ale to neměl. Lebo svíňa byla s rýpákem u zemi, ale ne, jak si myslel Matúš. Stála rozčápená, jak zednícká koza, očiska vybúlené a dívala se tým bílým. Ocasisko už neměla zakrútený, ale trčáli, jak bažantí péro, chupiska naježené a cicúre krví tékl z rýpáka.
1: Musel už krábnout jenom kúsek Franz Josefa, lebo šrůbek stragača. Protože na mrtvou svinu nevypadala ani trošku. Divočák vtahl luft a frkl. Cyril vypustí luft a békl. Kruci Matúšu zleje, minul sas.
0: Matúš jenom potahl gaťa a vybřeskl.
2: Utěkaj!
0: A jenom za obuma křoviska zaprašťali. Svinia hépla jak jeleň a jela za něma jak cigánská bůda z kopca. Cyril, který byl živější, jenom v trapu kňučál.
1: To Cyril on, mňa nech, já mám 4 děcka.
0: Zatímco Matouš drndál o pár skoků zpátky a naříkal:
2: noženky utěkajte, lebo vás nalíčím na hnědo.
0: Ale noženky nestačily, lebo svině už očuchávala Matoušovi nohavice. Jeden skok, druhý, rana jak zadkem od voza, Matouš nadletěl a chytil se haluze na dubisku, kde ostal výsadek přibitý. Cyril upaloval k dědině jak vystřelený. Když Matouša ráno našli, museli ho odřezat aj z haluzů, lebo prsty trefené křečů nebylo možné odlúpnout. Cyrila našli zarazeného hlavou ve stohu a bez gatí. Ty měla svině namotané na rýpáku. Tu noc oba myslivci pytlačili na pol.

0: noc s hvězdou.
1: Máme jistou možnost jít přes most, dáme jí přednost, dámě. I když je to jen ponton, tak nám velí bonton a na břehu pak nabídnou tý rámě. Vzhledem k tomu, že tato část písně je základní pro pochopení části další a vzhledem k nestejnému inteligenčnímu kvocientu posluchačů je naprosto nezbytné jí opakovat. Vyspělejší posluchači si mohou zatím něco sníst. Máme jistou možnost jít

7. Možná, že jste si vůbec nevšimli, že se přitom nedívám na ruce. C-dur, G zvětšený, jsou v tom letadřiny, G a tak dále. Ale pojďme dál. Tedy v této instrumentální mezihře si zopakujeme něco písmen z jazzové abecedy. Tak například sketch.

často užívaným kořením v jazzu je takzvaný stop time, česky zastaveníčko, slovensky stop time, německy die Maulhaltzeit. Pozor, také předvedeme. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Důležité je během Maulhaltzeitu nestratit nic. Aspoň někdo. Jestliže někdo z hrající skupiny solově improvizuje, povzbuzují ho ostatní členové skupiny povzbudivými výkřiky, jako například jeď a podobně. Předvedeme jeď.

proč je tak hloupá a svět zas nevděčný. A voda stoupá, však most je bezpečný. Ať klidně stoupá, vždyť bezpečný je most.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Při projevu na oslavách dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý a hezký podvečer vám dnes mikroforum přeje z poetické scény z Pražské Violy. Ten další potlesk pravděpodobně a zcela jistě bude patřit tomu, který bude hlavním hostem dnešního pořadu a bude odpovídat na dotazy nejen posluchačů mikrofora, ale i posluchačů Pražské Violy, kteří se dneska tady sešli. Tedy dovolte, abych představil a uvítal zasloužilého umělce Miroslava Horníčka. Dnešní nahrávka mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
2: No to já nevím, to máte vědět vy z mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
1: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v Pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
2: Ale měli.
1: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumového
2: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
1: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
2: No já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
1: Stačil jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
2: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.

0: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
1: No to je jednoduchá odpověď, nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je naplz zákaz.
0: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
1: No jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Protože pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
0: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tohleto otázku vůbec položit?
1: Můžete ji položit, no.
0: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
1: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
0: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci, co tím rozumíte?
1: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
0: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
1: No ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
0: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
1: Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
0: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážné verše?
1: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažartovat.
0: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
1: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí. Ale ono se dá stárnout dvojím způsobem. Buď člověk zraje, anebo otupuje. A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
0: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
1: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Měkký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckým, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
0: Ano.
1: Aby se neříkalo, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit, jít k zubaři, když to potřebuje.
0: Já vám hned řeknu, jak se jmenuje.
1: To je jedno.
0: To je jedno, no. To je jedno.
1: To je jedno, protože to je masový hnutí. Ano. To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit, jít k zubaři, když to potřebují.
0: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je ano. Tam tečka zatím je.
1: To je Josef.
0: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
1: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
0: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
1: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
0: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
1: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
0: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
1: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
0: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás...
1: Že
0: vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
1: Tazatelka si vlastně je ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
0: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
1: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
0: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
1: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
0: No všem, pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
1: Rodina Johnny Cashe.
0: Vážení přátelé, tím končí dnešní Mikroforum z pražské Violy. Na vaše dotazy a na dotazy posluchačů Mikrofora odpovídal zasloužilý umělec Miroslav Horníček. Děkujeme vám za poslech i za hezkou pozornost. Opět někdy u přijímačů, u poslechu Mikrofora anebo tady v pražské Viole. Mějte se hezky a nashledanou.
2: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Já ho chápu, já mu rozumím, já jinak písně skládat neumím. Možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju, já se kaju. Promiňte všichni domácí i

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně,

přímo, dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek, nová

0: Noc plná hvězd.
1: A teď kouknu, jak jich proženu střelcem. F13 na G4, tak a hrc do báby.
2: To jsou všecko ty vaše průpovídky. Takové jsem to měla hezké a teď abych měnila dámy. A jestli mi ještě zdvojí věže, tak to můžu rovnou zabalit.
1: Tak šup, stará hajná, šup, šup. A maš si to.
2: Nechte si ty řeči, když dávám garde, řeknu garda, ne hrc do báby. A tu hajnou si nechte taky od cesty. Seberete mizernýho pěšáka a hulákáte tady jako pavián. Hoj, ty štědrý večere. A já bych teď měnila dámy.
1: No, no, tak vidíte to.
2: Hernajs, nechte si ty řeči, člověk. V jednoho umluvíte, to je ono. To je vaše, čím vyhráváte.
1: Klid, vdovo, klid, pár tahů a zbyde ti pár pěšáků a oči pro pláč.
2: Nejradši bych do toho kopla, vy s tím řečněním, ale...
1: Tak táhnou, vdovičko, táhnou a nepudrujou se mi tady.
2: Šach je ušlechtilá hra, jsou hry, při kterých se nemá spěchat.
1: Kam to koukáte? Tady je šachovnice. A mě to z očí nevyčtete, depák.
2: Očích se vyčte mnoho, jsou-li dostatečně hluboké. Myslíte, že mám oči ke čtení?
1: Přestaňte číst, dávám šach. Čert věřdově v dva kolikrát zkomplikuje věci. Šach! A jdu vám po střelci.
2: Co je do střelce? Vem si střelce! A vem si nejen střelce, vem si všechno, co chceš.
1: Hernajs, dej sem tu věž. Tadyhle jsem měl stuplovaný věže, dejte jsem. Já jsem neviděl, že mi na ní jdete.
2: Dotčeno ta ženo, jinak to s váma hrát nemůžu. To nejde sáhnout si na figuru a nechat. Jak se sáhne, tak se hraje. A mat zdravotní.
1: Hernajs, dovo, já jsem neviděl, dej tu věž.
2: No. Ale depák, ne, ne, tohle se smí. No, no, no, no, no, no, no, no, tak drahoušku. A teď pojď, dotčeno ta ženo, kde pak sáhnout si na figuru. Jak je figura v ruce, musí se s ní hrát. Tak vidíte to, teta, a jdeme zítra na radnici.
1: Herna, ženská, nech si ty řeči, ty jednou umluvíš, to je ono. To je...
2: Tak šup, šup, šup, šup, šup, a maš si to pěšáku.

0: Noc s hvězdou.
1: Vítám vás, vážený příteli. Jo, jak jsem rád, že vás potkávám v tento významný svatvečer. Jste první, kterému mohu stisknout ruku s nejsrdečnějším přáním šťastného a veselého a nového roku.
2: A dejte mě pokoj, porád. To jsou porád, takový jásoty, já se vám divím.
1: No prosím, prosím, nebuďte pesimistou, alespoň dnes, na rozhraní letopočtu.
2: Puste tu ruku, netřeste mě tou rukou, porád. Já to nemám, ne, co mě gratulujete, já to nechci. Nenalejvejte mi žádný víno, já pít nebudu. Zahojte tu sklenici.
1: No ale dovolte, což pak nestrpíte, abych vám ze srdce popřál. Abych vám zahlaholil vodře. Nechť nový rok vám přinese alespoň tolik štěstí, spokojenosti a klidu jako rok minulý.
2: Děkuju vám. Vy jste příjemný gratulant. Teď vy mě přejete pěkný věci, pane. To jako minulej rok docela, no.
1: Pardon, máte snad nějaké stížnosti tedy proti pohodě a blahu, které minulý rok nám tedy všem poskytoval?
2: No, výtečně, vy tomu říkáte blaho, vy tomu říkáte pohoda. To se musíme nejdříve dohodnout, co je blaho a co je pohoda.
1: Ale no, ovšem, že pohoda a blaho, dovolte, co byste chtěl více, drahý?
2: Co bych chtěl více, pane? Já říkám pohoda a blaho životu v ráji, pane. V ráji, ale, to byla pohoda ale, a blaho.
1: Ale že se nestydíte mluvit tady o ráji, tak co pak víte, jak to v ráji vypadalo?
2: A vy to víte patrně. Muselo to něco být, ne? Když do dneska lidi říkají, to bejvávalo lepší. Proč lidi říkají porád, to z Rakouska nebejvalo? Z Rakouska říkali, to za Marie Terezie nebejvalo. Za Marie Terezie říkali, to za Josefa II. Nebejvalo. Z Josefa II. Říkali to, co bylo předtím, nevím.
1: No, ignorante, pragmatická sankce.
2: A jo, ta blondýna, já už.
1: No ovšem, ale příteli, napadá mě moudrá věc jedna. Jak říkáte, že lidi říkají vždycky to za našich mladých časů nebejvalo. Tak mě napadá, jak to bude muset být špatný, až my budeme starý, abychom mohli říkat to za našich mladých časů nebejvalo.
2: Ale prosím vás, vy máte taky... No to mě napadá. Ale to vás napadá, já tomu nerozumím, co říkáte, jak to musí být, ale... Vy co mě zastavujete, když mě říkáte takovýhle věci?
1: Ne, já jsem vás zastavil, promiňte, jedině proto, abych vám tento svatvečer opakují přál vše nejlepší do nového roku.
2: No tak prosím, tak když to neumíte prozou, tak to dělejte písní, to by snad bylo lepší pro vás.
1: No dobrá, no zaspíváme. No, prosím.

0: klika cvaká a už dveře letí, starý rok ze dveří vychází.
1: Než se rozpadne prachu století, růžové batole přichází.
0: Stařec vedchý odešel a hele, nový rok se na svět batolí.
1: V ručkách třímá novoroční sele a tváře si dosud neholí.
0: Jistě, že každého z vás zajímá, co nám nese ono batoli.
1: Jestli nám nastane doba jiná, co bude k obědu na stole.
0: Budem-li si stále tykat z krízí, bude práce, budou koláče.
1: Či zdali nám z tváře úsměv zmizí a bude nám jenom do pláče.
0: Přejeme vám, aby batoleto dorostlo solidního muže.
1: Doufejme, že jaro nebo leto špatnou zimu zachránit může.
0: Jediné, co si můžeme přát, co se zkazilo, ať se spraví.
1: A teď nežli

0: s tebou.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

vracejí se investice například z ropy, jak východce vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma i na venek.

0: a doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Slyšíte Hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Uprostřed vyprahlého jordánského jihu, kde by člověk nečekal nic víc než písek, kamení a ticho, uvidí odvážný návštěvník cosi jako zázrak. Stačí projít úzkou skalinkou štěrbinou zvanou sík a svět se náhle změní. Z růžových útesů vádí Musa uvidíte dokonalá průčelí chrámů a hrobek, tak krásná, až se vám zatají dech. Ano, jde o skalní město Petra s příběhem jedněch nejspíš z nejnadanějších a současně nejzapomenutějších národů, Nabatejců. Kým byli a kam vlastně zmizeli? Dodnes zůstává větší část Petry neprozkoumaná. Archeologové odhadují, že odkryli jen nějakých 15% tohoto starověkého města. Víme toho však dostatek na to, abychom si krásu a tajemství této zaniklé civilizace a památky mohli představit. Do Protiproudní akademie nám o tom svůj článek připravila Jana Holanová, nazvala jej Klenot v poušti.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Drahí друзья, сейчас будет опера. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun eine kleine Opera, Selbstbedienung, Samoobsluha. Monsieur, Dame, Monsieur, chers auditeurs, une opera Samoobsluha. Opera bez ouvertury, nebo ouvertýry. Jaký máte vzdělání?
2: Došetří vaše nervy a došetří váš čas. Samoobsluha, samoobsluha, kdo nabízí konzervy, aby byl oběd práz. Samoobsluha, samoobsluha, jen račte páni zákazníci k nám.
3: Vše, co mám, rád prodám.
2: Vše, co mám, rád prodám.
3: A co nemám, neprodám.
2: A co nemám, neprodám, dokud mu to velkou obchod nedodám.
3: Hle, zde jsou páni zákazníci, nuže rychle do práce.

0: právě nám došla.
1: Když došla, tak to musí být.
0: Říkám, že došla, tak to být nemůže.
1: Když došla, tak to být musí.
0: Nemůže.
1: Říkal jste, že došla.
0: Došla mě to, rbí je libo soto.

0: toto heslo dál než je. Naše cíle jsou prémie.
1: Pane vedoucí, kde máte vejce?
2: Lesně jsou, kolik jich chcete?
1: Tisíc.
3: Vydaho, se si se strejce, kupuje vejce, a nebník jeden, že se nestydí, hamba mu.
1: Jen klid, soudruzi, vše vám vysvětlím.

Vy však nepřijete zkrátka, já od vás budu kupovat vejce a vy tak budete plnit plán. Já vám ty vejce zas budu prodávat a já budu plnit plán. Co chcete víc, než plnit plán vajec bez slepic? Ať plán sebe vyšije, my...

0: Co budeme dělat? Ztratil se Pišingr.
1: Pišingr.
0: Někdo ho asi ukradl.
1: Pišingr.

0: To znamená, že zas budou prémie.
1: Kupujeme.
2: Dost! Zavíráme a než opustíme krám, pomodleme se naší modlitbu.

slunce svit už ustupuje stínu. Sedím sám a je mi k zalknutí. Odešla jsi a už po prvním týdnu cítím, jak čas máchnul perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí, další cíl už vyhlíží si zas. Perutí jen mávne, hned se ztrácí do svých šídel, co vzal jest čáp čas.

zúžím zrak a uchýlím se k vínu. Hvězdná noc, když velí k vypoutí. Odešla jsi a nedávám ti vinu. Je zčáp čas, že máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí další cíl.

0: Noc plná hvězd.
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustr. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou. Podobných záhad bývám svědkem poměrně často. Za svých mládeneckých let jsem za parného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl. Když už hovořím o zvířatech, vtírá se mi otázka, co asi dělá můj prastrýc Božetěch. Tento příbuzný je totiž vášnivým Nimrodem. Kdysi mě pozval na lov kachen. Když spatřil vysoko na obloze letěti kachnu, zalícil a hlasitě vystřelil. Kachna však nedbala a letěla dále. Prastrýc pravil, drahý synovče, jsi svědkem zázraku. Vidíš nad námi létati zastřelené zvíře. Tento můj povedený ujec se neobyčejně chlubí chvástáním o svém cvičeném psu jménem Arnošt. Tento pes je v skutku poslušný. Když mu jeho pán řekne, jdeš sem nebo ne, pes buď jde nebo ne. Psi jsou vůbec jeho slabou stránkou. Jednou přivedl mezi kynology z brusu nového psa. Byl žlutý. Když uviděl jiné psy, skočil a všechny soukmenovce roztrhal. Kolegové se tázali prastrýce, kdeže takového šibala sehnal. On pravil. Přivezl mi ho známý, který byl na montáži v daleké Africe. Ale dám ho pravděpodobně pryč, neboť ho musím neustále stříhati. Roste mu na krku veliká hříva. Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, tu byste s překvapením zjistili, že prastrýc Božetěch není mým jediným příbuzným. Z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, duši, když život patří katům.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: jsem spáchal hřích. Noc s hvězdou.
1: Přiznávám se sebe kriticky, že jsem všechno zavinil já. Já jsem první začal kritizovat Hubbardu. Já povídám Hubbarda? To u mě není žádnej poslanec Hubbarda. Stará on se o nás? Nestará. Byl u nás někdy? Nebyl. Ví on vůbec o nás něco? Tedy mezi námi řečeno, on neví ani něco. Já první, docela obyčejný člověk, první jsem si dovolil kritizovat poslance, já jsem dokonce proti němu přímo štval. Tak nám řekli, když jste si ho zvolili, tak si ho můžete zavolat a zeptat se ho, co děláš, Hubbardo? Poslancuješ, poslancuješ, jo? A jak to, že o nás nedbáš, Hubbardo? Jedno. Že dokonce máme právo ho taky odvolat. Aby si teda nemyslelo, jo? Hubbardo. Stačí svolat veřejnou schůzi. Tak jsme ji svolali. Poslanec Hubbarda přišel včas a usměvavě.
2: Buď zdrav, Bukovský.
1: Povídal Havránkovi. Pak si stoupil za předsednický stolek a spustil.
2: Jsem ze Soušky! Je tomu 2 roky. To jsem tady před vámi stál jako váš kandidát. Narýsoval jsem tedy před vámi jasnou budoucnost obce, okresu, kraje, republiky, ba celého světa i přilehlých galaxií. Jsem ze Soušky! Co se od té doby změnilo? A teď mi dovolte se, Soušky, aby se krátce zmínil o mezinárodní situaci.
1: Vyndal objemnou aktovku, z které vyndal neméně objemný fascikl skládající se z denního tisku materiálu okresní poradny volně ložený čtvrtek popsaných soudruhem, od kterého si to všechno vypůjčil, s karikaturami Haďákovými a s podlepenými články Jiřího Hochmana. Ty karikatury nechal kolovat. Pak se na chvíli zamyslel, přímo hlavou. A řekl,
2: jsem za Soušky, domníváte se, že imperialisté dobrovolně ustoupí ze svých pozic?
1: Tak tohle jsme se nikdo nedomníval, tohle nikdo. Takže Hubbarda mohl pokračovat, mohl. Před námi defilovala řada neznámých jmen, tedy popravdě řečeno poněkud známějších, protože před týdnem totéž tady říkal jiný odborník na téma zvýšení dojivosti. Ovšem Hubbarda je. Hubbarda uměl svůj projev proložit básnickými, dramatickými pauzami, dokonce sarkastickým smíchem.
2: Ha!
1: Ostře a nebojácně kritizoval Lorda Homa. Zmínil se z mnoha otazníky o rejdech Britů s Kuwaitem. Vynechal stránku o Suvanapumovi, protože to nemohl přečíst. S budovatelským nadšením se rozhovořil o pěstování kukuřice v Maďarsku. Pak se stočil do sousední Afriky, jak povídal.
2: Jsou za Soušky, řekněme si upřímně. Myslíte, že situace v Rwandě je růžová? Nikoliv, za Soušky, je špatná. A s tebou, no, kdy jim dijeme, tak jednou zatočíme. Zatočíme, zatočíme, zatočíme.
1: Jak se zatočil, ztratil souvislost.
2: Zatočíme, zatočíme.
1: Souvislost nenašel.
2: Zatočíme, zatočíme. A jsou za Soušky, má snad na závěr někdo k mé práci nějaké připomínky nebo dotazy?
1: Dotazy jsme neměli. Ona byla stejně půlnoc. A šli jsme domů. A já doma říkám své ženě Jaroslavě, čověče holka, já říkám čověče, aby viděla, že si jí vážím. Čověče holka, ten ti má starosti. Třeba s tou Rwandou Unundi. To já se vůbec nedivím, že pak na nás nemá čas.

0: pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Yeah.
1: Je pátá ráno.
2: Posloucháte Hvězdu.
3: Hovoří hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo ho ho.

nákladem pil, ať se na huconský šípy najmou dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dá. Jo, ahoj.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V pondělí se Petr Hájek tradičně setkal s čtenáři Protiproudu a posluchači stanice Hvězda na poradě tvrdého jádra nepodvolených a atmosféra byla tentokrát trochu bojová. Blíží se totiž grandiózní provokace sudeťáků neboli Němců, kteří dříve pobývali v českých zemích. Dostává až hrozivé obrysy konfrontace. Podpořit je v tomto snažení nově ohlásili i špičky německé politické scény, čímž jasně ukazují, že se chystají na invazi. Ve světě pak jakoby se vše spíše svažovalo k uklidnění, pokud to není jen Fata Morgana. Řeč byla také o mediálních hrátkách kolem Hantaviru nebo o neskutečných skutečnostech kolem schvalování chemtrails v České republice. Celý záznam porady nepodvolených, včetně uvítání Mariánského měsíce, proto určitě doporučujeme ke shlédnutí.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Lůžko, prosím tě, posaď se. My jsme se totiž chtěli zeptat, jestli jsi se neprovdala od posledního představení.
2: Ale kde pak, Slávku, teď ani nemám čas si vybrat.
1: Se přihláš do pokusu pro dva.
2: To nejde. Třeba bychom měli zrovna představení a nemohla bych tam přijít.
1: A s tím jsme právě počítali a uděláme pokus pro dva tady.
2: A koho si budu vybírat?
1: U nás dva, proto se to tak jmenuje, pokus pro dva, Slávku.
2: To nejde, jak si mám vybrat, když vás vidím?
1: Nebo ty to máš lehčí.
2: Jenže abych si z vás dvou mohla vybrat, tak vás vidět nesmím.
1: Není to urážka? No, nic, taky zavážeme oči. To bude ono. Nevidíš, Miluško?
2: Ne, to tady ne. Baba!
1: No tak moment, hrajeme na babu nebo na pokus pro dva dětky?
2: Tak na pokus, no.
1: No proto.

0: Děkujeme naší hostesce.
1: Jsme připraveni, Miluško.
2: Jenže já vás poznám po hlase.
0: Pozná nás po hlase.
1: No nic, budeme je vtipně měnit.
2: No dobře. Otázka pro pána číslo 1.
1: Počkej, který to je?
2: No jeden z vás.
1: Aha, tak my se rozpočítáme. Jede vláček, motoráče, kolik vozů má?
3: Jak to mám vědět?
1: Furt si u tunelu.
3: No, tak tam jezděj 3.
1: 3, 1, 2, 3. Slávek je 1.
2: To nesmím vědět přeci. Aha.
0: Tak Jirka 1.
2: Tak kdo? No jeden z vás.
1: Aha, tak my se rozpočítáme. Jede vláček, motoráče, kolik vozů má?
3: Jak to mám vědět?
1: Furt si u tunelu.
3: No, tak tam jezděj 3.
1: 3, 1, 2, 3. Slávek je 1.
2: To nesmím vědět přeci.
0: Aha. Tak Jirka 1.
2: Tak kdo je?

0: otázka pro pána číslo dvě.
1: Ano.
0: Nelhal pán číslo jedna?
2: Nelhal!
3: Ten ti ukázal, Jirka, jak se mění hlasy, vej?
1: Ta je zmatená, kamarád.
0: Dobře. Otázka pro pána číslo jedna. Doporučoval byste mi pána číslo dvě?
3: Prosím tě, Miluško, znáš Jirku, to ti budu doporučovat.
0: Děkuji. Otázka pro pána číslo dvě. Doporučoval byste mi pána číslo jedna?
2: Nikdy!
1: Porád měním hlas.
4: Ano, děláš to správně.
0: Tak dobře. Tak vám tedy děkuji. A teď vložím jablíčko do plechovky. Teda pánové. Tahle jablíčka, co jste mi sem narafičili, si laskavě sněste.
5: Podvodníku.
3: Sám seš podvodník. Původně si to chtěl ještě sichrovat hruškou.
0: A své jablíčko vložím do plechovky pána...
5: Dvojka.
0: Číslo...
4: Jedna se nabízí.
3: Moment, takovej chlápek tady vůbec není.
0: Jeho chyba. Nad vámi dvěma by určitě vyhrál.
5: Tak ti děkuju.
4: Jsem
5: proč
4: ti
5: si tady zdržoval?
3: Bude nás urážet.
5: To je trapa, soutěž. Jsme si mohli ušetřit opravdu.
3: Jakej trapa? Prosím tě. Byla to soutěž. Sláva vítězům, čest poraženým. Jak říkají olympijské řády, najmě jistý Brandič.
5: Co říká jistý Brandič, je mi srdečně jedno. Jednou jsme odmítnutí nápadníci, a to ještě přes zraky veřejnosti. Hele, když dostanu košem v průjezdu, je to taky smutný, ale dá se to vydržet. Nakonec jsem na to zvyklej. Ale být odmítnut veřejně, a to ještě pomocí plechovky, nezlob se, to mě uráží.
3: Prosím tě, Jirko, pořád se dělíš o druhý a třetí místo. Mít Miluška sestru, tak jí dostaneš.
5: Tak to je hodně slaboučká náplast na mý rozervaný srdce, když víš dobře, že mám bráchu. Tady mi pšenka nepokvete.
3: Dobře, no, tak beru to zpátky.

0: Noc plná hvězd.
1: Znamenitý tragéd Národního divadla Eduard Vojan byl člověk nepřístupný, ale přece mýval chvíle, kdy sám povolil vtipu uzdu. Za uměleckého svého působení u Pavla Švandy ze Semčic v Brně dávali tam kupce Benáckého. Vojan hrál Graciana a Hana Kubešová, později Kvapilová, představovala Nerisu. V soudní scéně přinese za doktora převlečená Nerisa list od doktora Bellaria, který má před výstupem své družky Porcie přečísti. Mají vlastně čísti soudní sluha. Ale protože dopis je nesmírně obtížného textu, nařídil režisér, aby jej četla Nerisa. Slečna Kubešová v několika reprisách bezvadně přečla list, v němž doktor Bellario omlouvá svou churavost a nabízí za svého zástupce mladého kolegu Baltazara, jimž není nikdo jiný než za muže převlečená Nerisa. Jednou na ní nastražil Vojan past. Vypsaný dopis vyměnil za zcela podobný nepopsaný. Opatřil jej k nerozeznání podobnou pečetí a nařídil rekvizitáři list před výstupem herečce doručit. Stalo se. Graciano Vojan poučil kolegy o tom, co provedl, a těšil se na žert. Došlo k očekávané scéně. Dože zavelel přečíst dopis. Zradu netušící Nerisa sněla pečeť, rozhrnula pergamen a její vyděšený pohled spočinul na prázdném papíru, která měla chuděra číst spoustu textu, z něhož ani slovo neznala. Horko se jí hnalo do hlavy. A tu si povšimla usmívající se skupiny benátských šlechticů. Rychle přiskočila k rozjařenému Vojanovi a sladce zašveholila. Milí signore, buďte tak laskav a přečtěte tento list. Doběhnu zatím pro doktora Baltazara. Roztomile se uklonila a odběhla z jeviště. Vojan se zapotácel a počal pracně z boudy soukat text. Přiznal se, že prý ani při Hamletu se tak nezapotil.

Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek zdola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje,

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: noc s hvězdou.
1: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom dva. Jenom dva, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody, jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev. A to je sovák a menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody, že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les, nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje, to moudro takový, ale ono není divu, on od dětství, skutečně od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malej kluk on vyrůstal v hospodě, ne jako host, jako... tatínek měl hospodu, jo? A on tam vyrůstal jako malej kluk a říkal, člověče, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo? Jako malej kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se neobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo? No a malej Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jako... Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, ještě si ji narežíroval, jako sám si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku, jo. A Jirka mu dal také ten rum do té ruky. A on to také ten pásek vytáhl. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci. A když jsme spolu točili ten televizní seriál Byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme... Odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou, v takzvaném Tichém údolí. A tedy bývalo to Tichý údolí, jsme tam přišli my. A to jsme jezdili jedním vozem, režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jít, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu, jedině já vím pravdu. A tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství a poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí a teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co také si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil. My jsme vylezli, šli jsme dovnitř. A už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jenom objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane Horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děte, jak se jmenujete? On říkal Hinek. Říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to, říkal, je, to je maminka, tohle je moje sestra, no, tady jsem já, no jo, to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A Teď, když on si to prohlíd celý, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva, jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstí a říká, hledej blbou, teď těch fotek musíš mít víc doma.

0: To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli dvakrát na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
1: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, tam armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze a takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo a tuhle zlobu jako vlastenec jsem v sobě nosil asi 4 dny a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho ilegálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal tam vyniknout. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
0: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mě taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel, čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v 2:30 v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavském náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Při projevu na oslavách Dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu.
3: Debakl. Jinak nelze nazvat porážku labouristů v britských komunálních volbách, jakou nezažili od druhé světové války. Dosavadní premiér Keir Starmer dokázal proměnit za pouhé dva roky drtivou parlamentní většinu v totální komunální katastrofu. Labouristé přišli o nejméně 254 zastupitele a 8 rad. Průlom naopak patří vlastenecké reformní straně Nila Farage, ideového otce Brexitu, a to se ziskem 367 mandátů. Kdyby se tedy nyní konaly v Británii parlamentní volby, získala by podle všeho reformní strana 25% hlasů, labouristé 18 a konzervativci nějakých 17%. Všechny tyto skutečnosti už přináší ovoce. Někteří poslanci britského parlamentu volají po Starmerově pádu, tedy aby odešel z čela strany i vlády. A to vše ve chvíli, kdy se tento válečný štváč přímo v premiérském sídle objímal s vůdcem kyjevské chunty Volodymyrem Zelenským a kdy čelí obvinění z protěžování bývalého evropského komisaře a britského ministra Petera Mandelsona, obviněného v rámci kauzy Epsteinovy mafie. A tak je zjevné, že po pádu bruselské vlády v Rumunsku a drtivém vítězství euroskeptika Radeva v Bulharsku je to další doklad probouzejících se občanů napříč zakletého evropského zámku.
2: Na Olšanských hřbitovech v Praze se v pátek sešli občané s ruskými vlajkami a svatojskými stuhami, mezi nimi i motorkáři ze skupiny Noční vlci s vlajkami Sovětského svazu, aby tak uctili památku padlých z řad Rudé armády při osvobozování naší vlasti od německého útlaku. Na pietní akci se však záhy provokativně dostavili i kolaboranti proti českým zájmům z řad liberálních demokratů a pražské kavárny, reprezentovaní ukrajinskou teroristickou skupinou Kaputin a havlistickou boj památku padlých z řad Rudé armády při osvobozování naší vlasti od německého útlaku. Na pietní akci se však záhy provokativně dostavili i kolaboranti proti českým zájmům z řad liberálních demokratů a pražské kavárny, reprezentovaní ukrajinskou teroristickou skupinou Kaputin a havlistickou bojůvkou

0: Jaroslav Foldyna vzpomněl, že jeho rodiče přežili nacistický pracovní tábor a dodal, je naší povinností, abychom se k věcem stavili reálně tak, jak se staly. To znamená, osvobodila nás Rudá armáda. Největší ztráty měly národy Sovětského svazu, čili my tady vyjadřujeme vděk k těm, kteří nás osvobodili, uvedl na Olšanech poslanec SPD. Aby však na to liberální demokraté reagovali nesouhlasným, doslova až hysterickým řevem. Možná by se měli vrátit zpátky do základní školy, ale vlastně ne, to ne, vždyť právě školství už je v rukou progresivistických takzvaných liberálů a slouží už jen jako orwellovský nástroj přepisování minulosti. Proti řevu tupců a banderovských nástupců hitlerismu se ovšem na pražských Olšanech pochovaní osvoboditelé už bránit nemohou. Vypořádat se s nimi, jak tedy s hysterickým řevem, tak snahou kriminalizovat pravdu a rozbít znovu naši republiku, je tedy výhradně na nás.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden k řediteli cirkusu. Říká, jak můžete taky tak malýho a hubenýho človíčka angažovat jako krotitele lvů? A ten ředitel říká, no právě proto, že jen kosta kůže. Teď na toho lvy přece nikdy nemůžou dostat chuť.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Uprostřed vyprahlého jordánského jihu, kde by člověk nečekal nic víc než písek, kamení a ticho, uvidí odvážný návštěvník cosi jako zázrak. Stačí projít úzkou skalinkou štěrbinou zvanou sík a svět se náhle změní. Z růžových útesů vádí Musa uvidíte dokonalá průčelí chrámů a hrobek, tak krásná, až se vám zatají dech. Ano, jde o skalní město Petra s příběhem jedněch nejspíš z nejnadanějších a současně nejzapomenutějších národů, Nabatejců. Kým byli a kam vlastně zmizeli? Dodnes zůstává větší část Petry neprozkoumaná. Archeologové odhadují, že odkryli jen nějakých 15% tohoto starověkého města. Víme toho však dostatek na to, abychom si krásu a tajemství této zaniklé civilizace a památky mohli představit. Do Protiproudní akademie nám o tom svůj článek připravila Jana Holanová, nazvala jej Klenot v poušti.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
4: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí. Jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd.

kola také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála. A to, co se mu patřila, mě mlčky říká tak. Složitě žijem, žijem. Složitě. Složitě. Žijem, žijem. Složitě.

holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

0: přežít s Bohem, slečno Miková.
1: A pláče,
0: proč asi?
1: A pláče,
0: proč asi?
1: A pláče.
2: Stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustr. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

svět. Všech, co mi houfně, chodí připíjet. Gramofon v rohu začal odbíjet. Popěvek lehkavý, jak čerstvý med. Popěvek lehkavý, jak čerstvý med.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Vážení posluchači, slyšeli jste už někdy slovo telefunken? To je kouzelné slovíčko. Řeknete-li jej někde v radioobchodě, úžasnete, jaké překrásné aparáty uzříte. Ale nejen překrásné, ale též bezvadně reprodukující. Ale nejen bezvadně reprodukující a hlavně velmi laciné. Když byste si zašli v Praze k firmě Kreschl a spol. A ještě lépe k vašemu nejbližšímu radioobchodníkovi a zeptali byste se tam na ceny, dověděli byste se, že ku příkladu krásný pětilampový přijímač Telefunken 9W s celou výzbrojí a výstrojí dostanete za 5990 káče. Komu by se to snad zdálo mnoho, uvidí nový čtyřlampový přijímač Telefunken 40, který za 3900 káče je opravdu velmi laciný. Nakonec to nejlepší. A to je třílampový Telefunken, který stojí 760 káče. Uvážíte-li, že každý radioobchodník vám ochotně povolí tento přístroj na týdenní splátky po 12 káče 50 haléřů, vidíte, že když si dáte každý den o jedno pívko a 3 cigarety méně, že za nějaký čas máte rádio vlastně zadarmo. A to je přece ohromné.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Začala osmá raní.
2: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
2: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kyjevské drony pravidelně bombardují Pobaltí a výsledkem je, jak jinak než ticho, však ve sdělovacích prostředcích oficiálně žádná zmínka není. Ale stíhačky NATO ukrajinské bezpilotníky pravidelně sestřelují, i když ne vždy se jim to úplně podaří. Tak například v Lotyšsku už zasáhli ropný sklad nebo osobní vlak. A samotní Baltové jsou v šoku, ale mlčí. Lotyšský ministr obrany, který před časem tyto incidenty přiznal, okamžitě skončil. Vztahy mezi Ukrajinou a pobaltskými státy se nicméně stále zhoršují. Nepřímým potvrzením je toho i další stopa. Oficiální hlásná trouba liberálního západního establishmentu deník Politico přišel s informací takzvaně ze zákulisí, že vztahy evropských lídrů se Zelenským jsou prý nejhorší za celou dobu války západu proti Rusku na Ukrajině. Evropě se ho však nedaří zkrotit. Mají snad z ukrajinských nacistů strach? No, měli by. Vždyť z těchto kyjevských teroristů udělali jednu z nejvyzbrojenějších armád blízko našich hranic. Podrobně se nám proto těmito ukrajinskými akcemi zabývá Václav Danda a doplňuje také informaci, jak na tyto zmatky reaguje Rusko.
1: Na stránkách protiproud.info

představit mu a pár ran do obličeje, ránu kolenem, od země do břicha, injekční stříkačka s benzínem, srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí

0: dožijeme let.
1: Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců.

ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kde je ještě jednou vidím. Znění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača,

křesťané je prostřeli ubrus svědomí. K zdáru je to ubrus z nejhorší špeloňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí a že slunce pravděpodobně zapadá za hory.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takovýho středně velkýho žlutýho psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? A jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za besty? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, no a umí se právě, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležejí mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Ne, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostal a akorát jsem mu dal ostří a tu velikou žlutou hřívu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel pár, a pak odejdu smutně.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na Olšanských hřbitovech v Praze se v pátek sešli občané s ruskými vlajkami a svatojskými stuhami. Mezi nimi i motorkáři ze skupiny Noční vlci s vlajkami Sovětského svazu, aby tak uctili památku padlých z řad Rudé armády při osvobozování naší vlasti od německého útlaku. Na pietní akci se však záhy provokativně dostavili i kolaboranti proti českým zájmům z řad liberálních demokratů a pražské kavárny, reprezentovaní ukrajinskou teroristickou skupinou Kaputin a havlistickou bojůvkou Havlojc. A právě v bundě Havlojc pak mimochodem po Olšanech pobíhal i reportér veřejnoprávní České televize Jakub Santo, zřejmě čistě náhodou a z důvodu ryze profesionální objektivity. Poslanec Jaroslav Foldyna vzpomněl, že jeho rodiče přežili nacistický pracovní tábor a dodal: je naší povinností, abychom se k věcem stavěli reálně tak, jak se staly. To znamená, osvobodila nás Rudá armáda. Největší ztráty měly národy Sovětského svazu, čili my tady vyjadřujeme vděk k těm, kteří nás osvobodili, uvedl na Olšanech poslanec SPD. Aby však na to liberální demokraté reagovali nesouhlasným, doslova až hysterickým řevem. Možná by se měli vrátit zpátky do základní školy, ale vlastně ne, to ne, vždyť právě školství už je v rukou progresivistických takzvaných liberálů a slouží už jen jako orwellovský nástroj přepisování minulosti. Proti řevu tupců a banderovských nástupců hitlerismu se ovšem na pražských Olšanech pochovaní osvoboditelé už bránit nemohou. Vypořádat se s nimi, jak tedy s hysterickým řevem, tak snahou kriminalizovat pravdu a rozbít znovu naši republiku, je tedy výhradně na nás.
1: Jo, pořád se něco děje.

Monte Carla z letošní sezóny část zisku. Jiného má adresáta slušovickou výzku. Jak řekl včera

chystá se tam párek slušovických koní. Z domovských kopelí dráhy mají obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoj.

oken mrakodrapů skáčou do ulice, střechu nad hlavou jim vzali, hádejte kdo. Nejkrásnější holky na světě mají Slušovice. Jak se o tom přesvědčili ve francouzském

když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš začnou razit vlastní

0: opustili Slušovice. Zcela tajnej a novej typ, výkonný družice. Prej už jezdí Slušochod po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový Slušovice.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bez

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane vrchní, co jste mě to sem přines? Má to být kafe nebo čaj? Vždyť to chutná jak petrolej. Vrchní říká, tak to je prosím kafe. Čaj u nás chutná jako terpentín.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

uvařený, kroužky spečené bez oleje. A všude okolo mne už tramvaje zvoní, vůně mi dnešního dne, mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to ček, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní jdu jak na funus. Ráno mě zastihlo v posteli paní Zdeny, co tady dělám, je trapné se ptát. Sousedi dávno mají oči otevřeny, jenom já civím, no snad jí mám rád. Je tady kalendář, na takým listuji, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuji. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žiji a který jazyk je v téhle zemi úřední. Ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát. Vždyť noc rychle přeletí, zas budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě furt ohledy brát. Až budete číst tuto mou báseň při raní kávě, při holení, při cestě v autobusu, v bufetu bez ubrusu, v bivaku na Elbrusu, po rozednění. Až budete číst tyto řádky ve frontě na celer či na mrkev,

lecos překousli, však cvičím jak šrou. Má píle svášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčí.

Mé skřipky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Němiševč

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Jsem robot. Jsem stělesněním přesnosti a mechanizace. Světlo světa jsem spatřil v laboratořích závodů Philips a to téhož dne, kdy byl vytvořen univerzální knoflík. Reaguji přesně a spolehlivě na každý jemný poput majitele přijímače. Nařizuji univerzálním knoflíkem veškeré ladící prvky přijímače tak dokonale a tak přesně, že by to lépe nedokázal ani nejzkušenější odborník. Každý majitel takového přijímače slyší více a činí méně.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: společnost, kariéristů už máme dost.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda,

za sedmero řekami a sedmero horami, v zemi slunečné, žil král, který si jednoho dne s družinou na lov vyjel a v lese pak zabloudil. Chodil dlouho tmou, až pojednou uviděl světlo. Král vešel do chaloupky a požádal tam o

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Prostřed vyprahlého jordánského jihu, kde by člověk nečekal nic víc než písek, kamení a ticho, uvidí odvážný návštěvník cosi jako zázrak. Stačí projít úzkou skalinkou štěrbinou zvanou sík a svět se náhle změní. Z růžových útesů vádí Musa uvidíte dokonalá průčelí chrámů a hrobek, tak krásná, až se vám zatají dech. Ano, jde o skalní město Petra s příběhem jedněch nejspíš z nejnadanějších a současně nejzapomenutějších národů, Nabatejců. Kým byli a kam vlastně zmizeli? Dodnes zůstává větší část Petry neprozkoumaná. Archeologové odhadují, že odkryli jen nějakých 15% tohoto starověkého města. Víme toho však dostatek na to, abychom si krásu a tajemství této zaniklé civilizace a památky mohli představit. Do Protiproudní akademie nám o tom svůj článek připravila Jana Holanová, nazvala jej Klenot v poušti.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za svých mládeneckých let jsem za parného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

či bys kňučel nebo byl, když ti přítel řekne, že tě nesnáší a dolou, že jsi šláp. Když se v bídě vaříš jak v guláši, snášej to jako chlap. Když namouráš svůj vůz a zradil tě tvůj vkus a na co sáhneš, má sám.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Když v půlnoci měsíc vledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází, svým paňákům den co den jsem více podoben a ufouni mi přistávají rovnou do

náležíme k sobě, dobře ví. Dar srdce pro vás skládám.

0: hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pondělí se Petr Hájek tradičně setkal s čtenáři Protiproudu a posluchači stanice Hvězda na poradě tvrdého jádra nepodvolených a atmosféra byla tentokrát trochu bojová. Blíží se totiž grandiózní provokace sudeťáků neboli Němců, kteří dříve pobývali v českých zemích. Dostává až hrozivé obrysy konfrontace. Podpořit je v tomto snažení nově ohlásili i špičky německé politické scény, čímž jasně ukazují, že se chystají na invazi. Ve světě pak jakoby se vše spíše svažovalo k uklidnění, pokud to není jen fatamorgána. Řeč byla také o mediálních hrátkách kolem Hantaviru nebo o neskutečných skutečnostech kolem schvalování chemtrails v České republice. Celý záznam porady nepodvolených, včetně uvítání Mariánského měsíce, proto určitě doporučujeme ke shlédnutí.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Trosečník byl 15 roků na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu. 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Blížím dávno dopravní ruchstí, nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klakson a pryč je noční klid. Jak rozezní se klakson, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej,
0: poslouchej,
1: jak klakson zní.
0: Klakson zní
1: ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec,
0: každý chodec
1: dávno ví,
0: dávno ví,
1: že řidič vždycky právo má.
0: Snad máš nějaké city, chodec také musí žít. Ty za volantem sedíš, chodec pěšky musí jít. Přitom ten tvůj klakson nedá dobrým lidem spát. Vypni ten svůj klakson,
1: s chutí se jedu tě rád. Klakson můj,
0: klakson můj
1: se rozezní,
0: se rozezní.
1: K němu má,
0: k němu má
1: pár konských sil,
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí,
0: že

0: mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát, když chodec slyší klaxon, musí autu přednout.

0: nočním chodcům přednost dej. Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: S úklidem je vždycky nejvíc práce. Máte-li vysavač prachu, uklízíte rychle a bezprašně. Očekáváte návštěvu a chcete mít brzy večeři? Pak vám nejvíce poslouží elektrický Grillux, na kterém ve chvíli připravíte chutné jídlo.
2: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezaspíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na hůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažuru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru, se usadila tíseň. Teď před zrcadlem ptáš se, zda si to ještě ty.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

dívaná, je tu zapěťák. Zacinká, pak hrají bubínky. Denně stejný pochod na stokrát.

hrůzí, kdo pověsil buben na kliku. Nevídáno, dragou netroubí,

0: Přejeme vám krásný poslech ze stanice Hvězda. Pokud vás zajímá situace ve válce Západu proti Rusku na Ukrajině a nyní především také války rozpoutané Izraelem a Spojenými státy proti Perzii v Íránu, tak k tomu nejlepšímu, co je možné o těchto výbušných, vysoce výbušných konfliktech se dozvědět, je pustit si rozhovor s Michalem Svatošem. No a kde jinde, než u nás. Už dnes, tedy ve středu 13. května, večer v 18 hodin na stránkách Protiproudu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
0: Přátelé, máme tedy středu, květen, 13. květen, no a na stanici Hvězda už předáváme slovo další muzice. Je tu Karel Gott.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V křehkém letadle z plátna a dřeva z Pardubic směrem do Prahy vyletěl před 115 lety muž Jan Kašpar. Po úspěšném přistání se tak jeho čin proměnil v symbol úspěchu, odvahy, improvizace a víry, že člověk dokáže vlastně změnit klidně celý svět. Evropou se v tu dobu projížděly první automobily, elektřina již pomalu začínala osvětlovat všechna města a noviny psaly de facto každou chvíli o nějakém novém technickém pokroku. Roku 1903 v Americe bratři Wrigleyové poprvé vzlétli do nebes a začali tak doslova éru létající horečky. Mezi nimi byl i mladý inženýr Jan Kašpar, rodák z Pardubic. Měl blízko k motorům, strojům a mechanice. Když pak poprvé viděl někde letadlo Louise Blériota, okamžitě si prý tuto hračku pro velké kluky zamiloval. Všechno začalo naprosto amatérsky. Na loukách, v kůlnách a provizorních hangárech. Motory se jim přehrývaly, vrtule praskaly a podvozek se po tvrdších přistáních většinou rozpadl. Nakonec se mu však podařilo, o čem snil, aby 13. května 1911 vstoupil do našich dějin. Poutavý příběh průkopníka českého letectví nám připomíná celý článek, který najdete pod nadpisem Jan Kašpar a krásná doba prvních českých křídel.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

Dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát. Teď vyjít schody nestačí,

0: kdy. Deníček si psávala svobodná a hrdá holka za vodou.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Pepa Trumpeťák má v noci u sebe ještě návštěvu a jeden z návštěvníků se ho ptá, kolik je hodin. Pepa říká, Ježíš, já mám rozbitý hodinky, ale počkej, já to hned vypátrám. Veme trumpetu, začne troubit. Za vteřinu na to tluče soused na stěnu a křičí. Zbláznil jste se, člověče, teď o 2:30 v noci hrát na trumpetu?
1: Bezpečí stanice Hvězda.

našemu domu přišla voda. Z neděle na pondělí pozdě v noci já už spal, k našemu domu přišla voda. Zazvonila a hned dobrý večer můžu dál, říká mi, co chcete, drahá paní. Vypadáte jako výběrčí daní, ale s ohledem na to, jaký je čas, nerušte slušné lidi, prosím vás. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak. Bouch jsem dveře, ale marně, jakoby zavřel bufet na plovárně, jakoby s prstem zhášel svíce, stála tam nehnutě jak popelnice, pokotníky mokrá, havraní vlas, na hodinky dívala se, že má jako čas, kolem ní se patolilo pět malých vod, všechny byly černé a bořily mi plot, a ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak.

housle po tátovi staré fotky po dědovi, koberec, kovral a k tomu přehoz brokátový, ledničku, pračku, mixer i rolák. Všechno to nakládali na dvou kolák, jak nějaké hrabání, jak nějakou veteš, že ti tady něco patří, to se teda pleteš. Co jsi tu nanosil, vezmou si jiní, a já jen stál udiveně v síni. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak, jenom tak. Proč jste mi vzali moje jistoty? Nápisy, pozor, zlý pes, přitlučené na ploty, jízdní řády, tramvají i zákazy vjezdu, hákový kříž i pěticí pouhvězdu. Všechno to, za co jsme se celý život pili, mírnik, zdýrnik z jediné chvíli. Vzali a zmizeli, pak

0: Je totiž neděle a mám dost času.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

chlupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: 19-letý Ukrajinec v roce 2020 v Praze téměř ubil člověka k smrti. Napadl nic netušícího muže, kterého pak na zemi zběsile kopal a doslova umlátil. Oběť přežila, ale ponese si doživotní následky. Brutální násilník byl zatčen a obviněn z pokusu o vraždu. Potud je to standard, řeklo by se, jenže případ má velmi nestandardní vyústění. Justice tohoto agresivního Ukrajince překvapivě neposlala přímo do vazby, ale soudu stačil slib rodičů a jeho čestné slovo, že se nebude nikam vzdalovat. Ten však samozřejmě na nic nečekal a okamžitě utekl na Ukrajinu. Český stát se potom až po několika měsících rozoupal k evropskému zatykači a po dalších téměř 2 letech se ho podařilo vyslechnout takzvaně na dálku. Odsouzení při něm vzkázal, že do České republiky už nepřijede, neboť pomáhá ukrajinským vojákům a zároveň byl ustanoven opatrovníkem své babičky. Když ho soudy v nepřítomnosti odsoudili, a to považme pouze na 10 let, cítil se ještě ukřivděně a obrátil se na náš ústavní soud s tím, že byla pošlapána jeho práva. Ten musel konstatovat, že si překážky ve své účasti na soudním projednávání svým útěkem způsobil sám. Tak to vidíte, systém, který pustil člověka obviněného z pokusu o vraždu na svobodu na základě slibu, funguje bezchybně, bohužel však pouze pro vrahy a násilníky z Ukrajiny. Ponese někdo odpovědnost za to, že tato vražedná bestie unikla rukou justice české spravedlnosti?
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za krásného počasí lze vychutnati přírodní krásy a opájeti se vlahým podnebím. Proto jezdím přiměřeně a nikoliv jako blázen. Tak jsem rovněž přijel k benzinové pumpě a objednal 2 deci benzinu. Učinili žádané. Na to jsem žádal ještě 5 centilitrů a malou štamprdli. Zaměstnanci čerpadla se divili, proč chci tak neobvyklé množství pohonných hmot. Sdělil jsem jim. Mám to vypočítáno přesně k bratrovu obydlí, kam jedu na návštěvu. Neumím to zastavit.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Haló, haló? Vězte, že z Vysočan pochou tak osvěžení nutná, ovocná šlehačka každému chutná. Další zas zpráva z Vysočan hlásí, že jogurt ovocný s ní nezadásí. A proto osvěžen chceš-li býti, jedno neb druhé můžeš zde míti. Všem koupajícím připomínáme, že veškeré koupací gumové potřeby dodávám levně v kvalitní jakosti firma Guma Praha 2 Věčná 16 Roh Štěpánský. Nyní pozor pánové, chodíte bez vesty nebo bez kabátu? Nezapomeňte, košile dle míry od firmy Lederer, školská 10 nebo pařížská 2 padnou bezvadně. A kdo nemá ještě rádio nebo fotoaparát, pamatujte, že rádio a fotoaparát dodávám i na splátky odborný závod Radio Maison Chládek a spol Praha 2, Myslíkova 22.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města Chat.

je lepší stranou zůstat stát. Dál od města činžáků i města chat. Já proti chatám nemám nic, jen to, že je jich stále víc. Sám přírodou se toulám rád, dál od města činžáků.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: včera na seanci, tak ví, že bude praštěnej.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně

očima mě pohlaď, miláčku. Řekni mi, že podobám se obláčku. Řekni mi, že voní jako květina. S tebou to tak pěkně začíná. Horký dech svůj dej mi, miláčku. Hořkou slzu tajně v očích zamáčku. Připadám si malá.

Mihačku, mě teď pohlaň. Mihačku. Jednou budem spolu viset na háčku. Jednou budem jako hvězdy usínat. Teď však to tak pěkně začíná. Ústy se mě dotkni, Mihačku. Projeď se mnou živou lidskou zatáčku. Ať mé srdce

očima mě pohlaď, Jáčku. Zalži mi, že podobám se obláčku. Zalži mi, že voním jako květina.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V křehkém letadle z plátna a dřeva z Pardubic směrem do Prahy vyletěl před 115 lety muž Jan Kašpar. Po úspěšném přistání se tak jeho čin proměnil v symbol úspěchu, odvahy, improvizace a víry, že člověk dokáže vlastně změnit klidně celý svět. Evropou se v tu dobu projížděly první automobily, elektřina již pomalu začínala osvětlovat všechna města a noviny psaly de facto každou chvíli o nějakém novém technickém pokroku. Roku 1903 v Americe bratři Wrigleyové poprvé vzlétli do nebes a začali tak doslova éru létající horečky. Mezi nimi byl i mladý inženýr Jan Kašpar, rodák z Pardubic. Měl blízko k motorům, strojům a mechanice. Když pak poprvé viděl někde letadlo Louise Blériota, okamžitě si prý tuto hračku pro velké kluky zamiloval. Všechno začalo naprosto amatérsky. Na loukách, v kůlnách a provizorních hangárech. Motory se jim přehrývaly, vrtule praskaly a podvozek se po tvrdších přistáních většinou rozpadl. Nakonec se mu však podařilo, o čem snil, aby 13. května 1911 vstoupil do našich dějin. Poutavý příběh průkopníka českého letectví nám připomíná celý článek, který najdete pod nadpisem Jan Kašpar a krásná doba prvních českých křídel.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí,

po schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
2: Teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: a zahoď hůlku, k čemu kytka uměla.
1: Zmizím rakvem chleba půlku, my jsme parta veselá.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

večera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat, byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátka dveří na nás hleděli, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Opřel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry,

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 13. května vzpomínáme na svatého Serváce, biskupa s klíčem od nebes. Servác se narodil v Arménii, snad na počátku 4. století. Dvě raná životopisná díla ho označují za příbuzného Jana Křtitele, a tedy za vzdáleného pokrevního příbuzného samotného Ježíše. Tuto tradici sice jeho životopisec Řehoř Stůr nezmiňuje, ale ve středověku se stala nedílnou součástí Servácovy legendy. O jeho mládí nevíme mnoho. Podle jedné verze působil jako kněz a strážce Božího hrobu v Jeruzalémě, odkud byl andělem povolán do vzdálené Galie, aby se stal biskupem v Tongeren, hlavním městě keltského kmene Tungrů na území dnešní Belgie. Servác vedl diecézi po celých 37 let. Nebyl to však muž, který by seděl s rukama v klíně. V době, kdy se v církvi střetávaly dva pohledy na Kristovu přirozenost, ortodoxní nauka o trojici a ariánské učení, které popíralo Kristovo plné božství, byl Servác jedním z nejhlasitějších obránců pravé víry. Na koncilech v Sardice a Rimini hájil trojičné vyznání víry proti ariánsky smýšlejícím východním biskupům. Když byl Athanasius Alexandrijský, nejvýznamnější odpůrce arianismu, vyhnán do Trevíru, Servác mu poskytl útočiště a podporu. Nebyl ale jen teolog a řečník, byl také diplomat. Po zavraždění císaře Konstanta ho roku 350 uzurpátor Magnentius vyslal jako vyslance k císaři Konstantinovi II. Do Edesy. Mise sice ztroskotala a skončila občanskou válkou, ale ukazuje, jak vysoké postavení tongenský biskup v říši zastával. Nejdramatičtější kapitola Servácova příběhu se však váže k jeho posledním rokům. Podle Řehoře Stůr, který o něm psal pod jménem Aravácius, Servác předpověděl strašlivou pohromu, vpád Hunů do Galie. Aby odvrátil zkázu svěřeného stáda, vydal se na kajícnou pouť k hrobu apoštola Petra do Říma. Tam bděl, postil a modlil se a proléval hojné slzy, ale apoštol se mu zjevil s neúprosným sdělením. Bůh se rozhodl potrestat Tongeren za hříchy jeho obyvatel a nic na tom nezmění ani biskupovi slzy. Petr však Servácovi svěřil stříbrný klíč od nebeské brány na znamení, že jako apoštol má moc odpouštět hříchy a otevírat bránu věčného života všem, kdo o to budou prosit. Tento klíč se dodnes uchovává v pokladnici baziliky svatého Serváce v Maastrichtu a je jedním z jejich nejcennějších artefaktů. Servác se vrátil z Říma se zlomeným srdcem, ale nadán novou mocí. Nemohl zachránit město, ale mohl zachránit duše. Shromáždil ostatky svých předchůdců v biskupském úřadě, přenesl je z Tongeren do blízkého Maastrichtu a krátce na to 13. května roku 384 zemřel na horečku. Byl pohřben u veřejné cesty nedaleko mostu přes Másu. A tehdy se u jeho hrobu začaly dít zázraky. Říkalo se, že na jeho hrobě se nikdy neudrží sníh, ať ho kolem napadá sebevíc. Podle legendy se andělé snesli z nebe a přikryli jeho tělo nebeskými přikrývkami. Kolem roku 570 nechal biskup Monulf nad hrobem vystavět mohutný kamenný chrám, zárodek dnešní baziliky svatého Serváce, jedné z nejstarších a nejkrásnějších románských staveb v Nizozemí. Od středověku se k Servácovu hrobu konaly velké poutě. Slavná Heiligdomsfahrt, sedmiletá pouť, organizovaná společně s cášským domem, přitahovala 10 000 poutníků z celé Evropy. Mezi slavné návštěvníky patřili Karel Veliký, císař Jindřich II., svatý Bernard z Clairvaux, Karel V. a papež Jan Pavel II., který baziliku v roce 1985 povýšil na baziliku minor. V české tradici je svatý Servác znám především jako druhý z ledových mužů, po Pankrácovi a před Bonifácem. Jeho svátek 13. května je spojen s pranostikou Před Servácem není léta, po Serváci smrazy veta. V církevní tradici je svatý Servác patronem města Maastrichtu, měst Schnídel a Grimbergen a ochráncem dominikánského řádu. Ve 14. století se prý řeholníkům zjevil ve snu a varoval je před léčkou, kterou jim nastražil císař Ludvík Bavorský. je vzýván proti bolestem nohou, revmatismu, horečce a proti myším a krysám. A také jako přímluvce za úspěch. 13. květen ovšem nepatří jen servácovi. Je také svátkem Panny Marie Fátimské. Dne 13. května 1917 se totiž v portugalské Fatimě poprvé zjevila Panna Maria třem malým pasáčkům, Lucii, Františkovi a Hyacintě. Vyzvala je, aby se modlili růženec a obětovali za hříšníky a zjevila jim takzvaná Fátimská tajemství. Mimo jiné předpověděla druhou světovou válku či atentát na papeže Jana Pavla II., k němuž došlo právě 13. května 1981. Její poselství lze shrnout do tří slov – modlitba, pokání a obrácení srdce. Bože, ty jsi svěřil svému služebníku servácovi klíč od nebeské brány a dal si mu odvahu hájit pravdu i před mocnými tohoto světa. Dej i nám, abychom se nebáli stát za tvou pravdou a otevírali druhým cestu k tobě. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ale paní Nováková, jak to, že tady máte 10 kohoutů a jen jednu slepici? To snad má být obráceně, ne? Ona říká, depak, ta chudák slepice se má mít líp, než já jsem se měla zamladat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: čakáme na to, co se dávno stalo, čakáme.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Jen dobrou prací získávají se zákazníci. Dobrou jakost zachovává Rolný již skoro 8 desetiletí. Zaměstnává přes 2000 krejčí, kteří zhotovují oděvy doma ručně, jimž věnují největší odbornou péči, kterou jim odborník může dát.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou dráhu. Nějakej bacil toulavej si na svý pouti.

vydal jsem se přes lesy, tam kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo a přirovnával je k těm starým fotkám. A cestu střídal za cestou a čekal, že je na jednu zas potkám. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí. A slunce skloní hlavu do stráně, stráně budou mít

strany. A z velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem se snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

0: Kraje Hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Čím pak to je, že světem panuje pořád ta panika? Čím pak to je, že kde kdo běduje a pláče naříká? Čím to, že každý z nás dostává, ať žije ve hříchu či bez hříchu?

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tong.

sluní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží

kam vracím se tak rád. Kolejný stón, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný stón, gong,

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pravda si někdy dává na čas, ale nakonec se ukáže na světlo boží, jak ukazuje i aktuální panika kolem hantaviru. Viru, který sice už dávno známe, ale stejně jsme ochotni naskakovat znovu a znovu na nové mediální titulky a chaotické reakce. Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová to však právě propíchla. Spojené státy podle ní financovaly na 120 biologických laboratoří v zahraničí a jen z toho například 40 přímo na Ukrajině. Začátkem týdne se přidal i Donald Trump, když řekl, že covidismus byla, citujme, velká lež. Globalisté nás ostatně informovali, že propukne takzvaná myší pandemie už v roce 1998, kdy po této stopě šli agenti Fox Mulder a Dana Scaliová v seriálu Akta X. A co nás čeká dál? Ptáci, hlodavci nebo přímo mimozemšťané? Buďme tedy prosím na takové zmanipulované útoky připraveni a nenechme se hned spanikařit. Více o tom píše v novém článku Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiproud.info

Chtěl bych být, v němž ticho bydlí, chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli, v duchu

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Teda nejlepší obsluhu jsem poznala v jednom pařížském hotelu. Tam to bylo rozkošné. Tam vždycky vrátný ráno v 6 hodin zazvonil na chodbě zvoncem a vykřikl: páni a dámy, vraťte se okamžitě všichni do svých vlastních pokojů.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Kryté vozy širou stepí jedou, aby našli zemi lidem svým. Písně pionýrů je tam vedou a v

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdobití mužíka mydlí, domnívají se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti vidní filištění válku vést nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil, hodu dal si pro strýčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se vole, teď jsou malé. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prakem zatočí, když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž,

Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vést nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. Pochodu se cvičil vodu, dal si prostříčka příhodu, tři šutry do tobolky. Goliášho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prakem zatočí, když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl...

0: asi hvězda, přátelé. No a připomínám, že Naproti proudu bude dnes v 6 večer v 18 hodin premiéra rozhovoru s Michalem Svatošem. Tak si když tak večer puste Protiproud, vlastně už za hodinku, ale teď na stanici Hvězda pokračují ty nejkrásnější písničky z 50.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

0: Slyšíš toho skřivánka?
1: Slyším.
0: Skřivánek jako u nás v Čechách.
1: Jako nad Zlatou Stokou.

se hraje mambo, každý z vás pozná je mambo, také já chci ještě dnes tančit mambo, mambo. Kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také my chcem ještě dnes tančit.

mambo, kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také já chci ještě dnes tančit. Mambo, mambo, nedá nám pokoje mambo, kdo pak ví, čím to je mambo, také my chcem ještě dnes tančit. Mambo, všude je hrají a všichni už znají.

Já však znám její slzy, jsou krokodýlí. Za tak krátkou dobu se přece nezměnili.

Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku.

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manžel říká manželce. Žanetko, co pak by si tak nejraději dostala k narozeninám? A ona říká, no tak když už se mě tak ptáš, Pepouši, tak bych velice ráda dostala stříbrnou lišku. On říká, stříbrnou lišku? No prosím, no když teda chceš. Ale já ti říkám hned, tu kleci budeš muset čistit sama.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Ševcová upekla dvě holoubátka, jedno pro sebe a jedno pro muže, pěkně do zlatova, postavila je na pícku a šla někam ven. Švec zatím šil. Chvilkami zdvihl nos a lokal do sebe libou vůni z holoubátek. Konečně mu mlsnost nedala. Sotva žena vytáhla paty ze dveří, byl u pekáče. Nejdříve naslouchal, není-li žena v síni. On se jí totiž bál, i když to zapíral. Venku bylo ticho a švec rychle popadl holoubátko a snědl. Staré přísloví praví, mlsný jen když oblízne a hladový, když se nají. Švec byl mlsný i hladový. Jedno holoubátko mu nestačilo. Bez okolků se pustil do druhého a také je snědl. Na to sedl na verpánek a pilně šil jako by nic. Žena se vrátila do světnice a dávala oběd. Všechno šlo dobře, ale jak přišlo na pečení, tu vypukla čista jasná bouřka. Kdo snědl holoubátka? Zahřměla Ševcová. Mě se neptej, já ne, vždyť já ani nevěděl, že je pečeš. A tak to šlo v jednom kuse dál. Otázka za otázkou, odpověď za odpovědí. Švec se nepřiznal, až konečně řekl, že to žena snědla sama. Co tedy po něm, po chudákovi nyní chce? Ševcová rázně rozhodla. No dobrá, necháme zatím hádky. Ale od této chvíle ani jeden, ani druhý nepromluvíme. Kdo promluví dřív, na tom zůstane, že snědl holoubata. Od té chvíle bylo u ševců jako v hrobě. Mrzelo je to dost. Ševcová nemohla se vadit a vyprávět klevety. Ševci se opět stýskalo, že nemůže zpívat a odpovídat. Raději by byl snášel křik Ševcové, než to mrtvé ticho. Třetího dne zastavil u domku kočár. Sloužící skočil dolů a ptal se na cestu do města. Ševcová už měla ústa otevřená na odpověď, ale zase je sklapla a jen ukázala rukou v tu stranu, kudy mají jet. Švec udělal totéž. Sloužící se vrátil k pánovi a vyprávěl mu, že v chaloupce jsou dva němí. V tom vyběhne Ševcová z chalupy, leze k pánu do kočáru, šermuje rukama a dává mu tak nasrozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán jí udělal v kočáře místo, kočí práskl do koní a ujížděli. Tu křičí švec okna. Ženuško, ženo, odpust mě a neodjížděj, já snědl holoubátka. Žena se dala do smíchu a vrátila se domů. Střádala groší ke grošíku a koupila si jiná holoubátka. Ale z těch nedostal mlsný švec ani oblíznout.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Při projevu na oslavách dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Slyšíte hvězdu. Hrajeme si léta 70.
1: Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stará,

uzavřel. Brásle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví

Jsou na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okoralej sníh.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pravda si někdy dává na čas, ale nakonec se ukáže na světlo boží, jak ukazuje i aktuální panika kolem hantaviru. Viru, který sice už dávno známe, ale stejně jsme ochotni naskakovat znovu a znovu na nové mediální titulky a chaotické reakce. Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová to však právě propíchla. Spojené státy podle ní financovaly na 120 biologických laboratoří v zahraničí a jen z toho například 40 přímo na Ukrajině. Začátkem týdne se přidal i Donald Trump, když řekl, že covidismus byla, citujme, velká lež. Globalisté nás ostatně informovali, že propukne takzvaná myší pandemie už v roce 1998, kdy po této stopě šli agenti Fox Mulder a Dana Scaliová v seriálu Akta X. A co nás čeká dál? Ptáci, hlodavci nebo přímo mimozemšťané? Buďme tedy prosím na takové zmanipulované útoky připraveni a nenechme se hned spanikařit. Více o tom píše v novém článku Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

kdyby ty věci nešly vrátit přeci. Chci mít ústa, aby snad člověk mohl vyspívat, nač má zlost a co má rád, čeho má tak akorát, co je zápor, co je klad, zač se

Vzpomeneš si ještě na ten čas? Táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počet.

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší,

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli? Zmizel jsi mi, nevím.

Člověk bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebit, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet,

se hvězda. Hrajeme si léta 80.

A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvukali,

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele. Při projevu na oslavách Dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu. 19-letý Ukrajinec v roce 2020 v Praze téměř ubil člověka k smrti. Napadl nic netušícího muže, kterého pak na zemi zběsile kopal a doslova umlátil. Oběť přežila, ale ponese si doživotní následky. Brutální násilník byl zatčen a obviněn z pokusu o vraždu. Potud je to standard, řeklo by se, jenže... Jenže případ má velmi nestandardní vyústění. Justice tohoto agresivního Ukrajince překvapivě neposlala přímo do vazby, ale soudu stačil slib rodičů a jeho čestné slovo, že se nebude nikam vzdalovat. Ten však samozřejmě na nic nečekal a okamžitě utekl na Ukrajinu. Český stát se potom až po několika měsících rozoupal k evropskému zatykači a po dalších téměř 2 letech se ho podařilo vyslechnout takzvaně na dálku. Odsouzení při něm vzkázal, že do České republiky už nepřijede, neboť pomáhá ukrajinským vojákům a zároveň byl ustanoven opatrovníkem své babičky. Když ho soudy v nepřítomnosti odsoudili, a to považme pouze na 10 let, cítil se ještě ukřivděně a obrátil se na náš ústavní soud s tím, že byla pošlapána jeho práva. Ten musel konstatovat, že si překážky ve své účasti na soudním projednávání svým útěkem způsobil sám. Tak to vidíte, systém, který pustil člověka obviněného z pokusu o vraždu na svobodu na základě slibu, funguje bezchybně, bohužel však pouze pro vrahy a násilníky z Ukrajiny. Ponese někdo odpovědnost za to, že tato vražedná bestie unikla rukou justice české spravedlnosti?
1: Jo, pořád se něco děje.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Část pátá.
2: Dívky nejdou touž cestou, jakou ráno ujížděl František Subirů se svým morovým vozem. Běží po pěšině, která ubíhá od řeky do kraje. Tato pěšina vede k mlýnu Savy na levém břehu potoka. Tudy mohou děvčata přejít později přes mlýnskou lávku na ostrov Šale. Bernadeta uvažuje velice pomalu. Pomyšlení, že budou muset přelézat u parku plot, aby mohli ukrást čerstvé dřevo, ji rozlaďuje. Zároveň však je jí nepříjemné dělat ze sebe hloupou krůtu a přiznat oběma světsky zdatným společnicím své pochybnosti. Jsou už v půli cesty, když se Bernadeta pokouší něco namítat. Topolové dřevo je vždycky zelené a špatné a po takovém dešti bude mokré a bude kouřit. Dřevo je dřevo, řekne Abadíová. Nemůžeme si vybírat jako zákazníci v krámě. Ale nemáme nůž na ořezání větví, zkouší znovu štěstí Bernadeta. Vzala jsem sebou otcův kapesní nůž, triumfuje Marie a vytáhne z kapsy u zástěry humpoláckou kudlu. Rozmluvu přeruší Leris a jeho chrochtající vepři, kteří se v poledne vydali z Masabiel na cestu domů. Doprotisko pasák se směje celým obličejem a před Bernadetou smeká zvlášť čepici. Bernadeta se na něho usměje. O, Larissy náramně potrpí na Bernadetu. Posmívá se Marie, jež se občas baví na Bernadetin účet, aby se zalíbila Janě, která je ve všem předčí. No, jsou kolegové. Já nepásla vepře, konstatuje Bernadeta, která není ani dost málo dotčena. Ale kozy a ovce. Ach, kdybyste věděli, jak miloučká je taková Marie, jež se občas baví na Bernadetin účet, aby se zalíbila Janě, která je ve všem předčí. No, jsou kolegové. Já nepásla vepře, konstatuje Bernadeta, která není ani dost málo dotčena. Ale kozy a ovce. Ach, kdybyste věděli, jak miloučká je taková malá, sotva narozená ovečka, když

0: a s tou svou milou ovečkou. Jak jen vidí něco malinkého a roztomilého, hned je celá pryč. Já jím raději vepřovou, než skopové. Prohlašuje znalecky Jana Abadíová, ačkoliv i u nich doma se jen zřídka kdy dostanou k jedné nebo druhé pochoutce. Náhon u pily je v tuto chvíli uzavřen, protože se plní nádrž. Kdykoliv se naplňuje, klesne stav vody v potoku natolik, že se kola mlýno Savy zastaví. Antonín Nikolo, mladý mlynář, využívá této příležitosti, aby spravil některé poškozené mlýnské lopatky. Jeho matka stojí na zápraží. Počasí se trochu vyjasnilo, třeba že se možná ještě o poznání ochladilo. Porivy větru neprotrhly sice clonu mraků, ale zimní slunko za nimi prosakuje vlhkým světlem, které jiskří nad ostrovem Šale jako lehonká prška. To jsou Subirusovic děti, řekne mlynářka. To třetí děvče neznám. Myslím, že se jmenuje Abadíová, taková prostořeká žába. Prohodí Antonín, odkládá nástroje a napřimuje se. Je to hezký, vysoký chlapec upřímných očí s černým nakrouceným knírem, na který je nemálo hrdý. Děvčata zdraví starou Nikolovou. Co dělají rodiče? Volá mlynářka. Vyřiďte jim pěkné poručení z mlýna Savy! Ačkoliv František Subiru už není majitelem mlýna, nýbrž nezaměstnaným nádeníkem, snaží se madame Nikolová o blahosklonou vlídnost, protože má co činit s bývalými stavovskými kolegy. A mě nikdo nepopřeje, dobrý den, stěžuje si Antonín. Bernadeta k němu popojde a podá mu ruku. Promiňte, pane Nikolo. A kam pak jdete? I jen se tak trochu touláme, řekne opatrně Marie. A možná, že si cestou nazbíráme nějakou otýpku chrastí. Je dovoleno použít mlýnské lávky? Ptá se Jana Abadíová s obvyklou zdvořilostí. Antonín udělá galantní posunek. Oddám, nevybíráme mýtné. Lávka se skládá ze tří úzkých prken, mezi nimiž jsou skoro stejně široké mezery. Marie a Jana rychle přebalancují na druhou stranu. Bernadeta se uprostřed lávky zastaví, hluboko se skloní a s kulinami lávky pozoruje poskakující vlnky potoka Savy. Nade vše ráda se dívá do vody. Hlasy mlynářských už nedoléhají k jejímu sluchu. Jak rychle lidé schátrají, když se nepřičiní, podotkne Nikolová. Teď Subirusovi posílají děti do zámeckého parku krást. Inu, proč ne? Namítne velkoryse Nikolo. Možná, že nebudou krást dříví u Lafita, že si jen nazbírají trochu chrastí v lesíku. To my přece taky děláme. Matka Nikolová se zamračí. Kdo mluví o chrastí? Ten milý Subiru měl už přece jednou smůlu s čerstvě pokáceným dřevem. Antonín vezme kladivo a začne na lopatku porostlou mechem přitloukat novou laťku. Mlynářovi údery kladiva pronásledují dívky celou cestu. Došli teď k bráně parku, jež vede k panskému sídlu. Širokou platanovou alejí je vidět až k terase. V aleji dlouhými kroky přechází osamělý pán v širokánském plášti. Je zřejmě velmi roztrpčený, neodpoví dětem na pozdrav, mluví si sám pro sebe a rukama si k tomu taktuje. Chvílemi si zapisuje něco do notýsku.
1: To je pan de Lafitte, bratranec z Paříže,
0: šeptá uctivě Jana Abadíová.
1: Jistě počítá všechny stromy v parku a vypočítává, co budou stát. Proboha, ulekne se Marie. Snad by bylo lepší, kdybychom neposlechli, co nám radila Piguno. Ovšem, to je teď nemožné.
0: Zvolá Bernadeta a cítí, jak jí spadl kámen ze srdce.
1: Jak jste zbabělé, vy Subirusky,
0: řekne Abadíová, ale prchá stejně rychle jako obě druhé dívky, jen aby domnělému sčítači stromů zmizela z očí. Tohle

0: Nyní se brodí vlhkým vřesovištěm, hustě porostlým keři, mezi nimiž nejsou žádné pěšiny. Bernadeta začne odlamovat z keřů pruty. Obě životně zdatné průvodkyně se jí smějí. O tenhle krám si nikdo nepopálí prsty. Nejlépe bude, když půjdeme pořád dál, řekne Bernadeta, která tuto končinu takřka nezná. Dole jistě najdeme víc chrastí. Jana Abadijová, která vyniká v zeměpise, udělá velkolepé gesto k západu. Jestliže poběhneme tudy dál, dostaneme se snadno do Betarámu a nenajdeme nic. Mýlí se potud, že se jim do cesty postaví přirozená překážka. Soutok potoka s řekou Gavou. Pod nohama mají ostroh plný kamení a písku a mohou vidět černé spáleniště, kde dnes otec Subirů za odměnu 25 sů vykonal autodafé tělesné bídy. Po jejich levici se táhne zalesněný hřbet díry a jeskyně Masabiel leží v kmitání světel a stínů líně plujících mraků. Je! Vykřikne Abadijová. Podívejte těch kostí! A ukáže prsty na několik bělavých, skopových nebo hovězích kostí, které voda připlavila k úpatí skalní jeskyně. Kosti jasně svítí mezi kamením. Kdybychom ty kosti prodali Gramontovi, obchodníku z Hadry, uvažuje rychle Marie. Dostali bychom nejméně 2 až 3 sů, za to by dal Mezongro veliký bochník bílého chleba a nebo ohromný kus cukrkandlu. Při nejmenším se rozdělíme, řekne rozhorleně Jana. Já je viděla první, patří vlastně mně. Prudkým rozmachem přehodí dřeváky na druhý břeh potoka, který není širší než 7 kroků. A už se odhodlaně brodí mělkou vodou, která jí v nejhlubších místech sahá sotva ke kolenům. Když dnes dopoledne přecházel tou vodou Leris, jako by jí nebylo, sahala mu až po pás. Brrr, piští Abadijová. Řeže jako nůž, ta je studená. Marie má strach, aby nepřišla o výdělek. Honem vezme dřeváky do ruky, vykasá si sukně hodně vysoko a pustí se ledovým potokem za Abadijovou. Přitom ustavičně zděšeně ječí. Bernadeta pocítí divnou, jí zcela neznámou ošklivost. Pohled na nahá bílá stehna sestry, s kterou přece noc co noc sdílí lůžko, v ní tuto chvíli vzbuzuje něco nesmírně ošklivého. Takovou štítivost, že se odvrátí. Obě dívky, které se mezitím přebrodily na druhý břeh, usedají, cvakají zuby a třou si jako posedlé nohy. Po tvářích jim tečou slzy. A co já? Volá na ně Bernadeta. Pojď laskavě za námi! Jektá zuby Abadijová. To ne, ona nesmí! Namítne starostlivě sestra. Dostala by rýmu a astma by se jí tak zhoršilo, že bychom celou noc nespali. Ano, dostanu určitě rýmu a kašel a maminka se bude strašně zlobit a nabije mi. Marie v návalu velkodušnosti vyskočí. Počkej, přijdu za tebou a přinesu tě na zádech. To ne, na to si přece jen ještě moc malá a slabá, Marie. Spadli bychom obě do vody. Snad najdete pár velkých kamenů, po kterých bych mohla přejít.
1: Velkých kamenů, posmívá se Abadijová. Na to si musíš napřed zjednat pár velkých chlapů.
2: Ale ty bys mě mohla přenést, Jano, jsi nejsilnější z nás.
0: Jana, jinak způsobná primuska, vychrlí proud z prostých slov.
1: Děkuju pěkně za milé pozvání. Ještě jednou do té zmrzlé břečky? Ani za 3 kila cukrkandlu. Když nemáš ani špetku kuráže v těle a když se bojíš paní Máti, tak si hezky zůstaň sedět, kde sedíš, ty kozo jedna choulostivá. Čertěvem!
0: Bernadeta má onu dětskou vlastnost, že si všechno, co se řekne, okamžitě představí. Pro ní není prázdných řečnických obratů. Fráze se proměňují ve skutečnost. V tu ránu tedy za ní stojí neviditelný ďábel, aby si ji vzal, jen proto, že to chce Jana Abadijová.
1: Tohle ty mi přeješ,
0: křičí na druhý břeh.
2: Jestli ty mi tohle přeješ, tak nejsi žádná moje kamarádka a já s tebou už nechci nic mít.
0: Pohoršeně se obrátí zády k jeskyni a slyší už jen Marijin hlas.
2: Haló, tamhle nahoře je roští, počkej na nás, Bernadetto, nepotřebujeme tě.

0: Bernadeta se zvolna uklidňuje. Vidí sice ještě kamarádky, ale přesto se cítí sama. Vždycky, když ji lidé nechají o samotě, vyvstane v ní stejně blažený pocit úlevy a návratu do bytí tak slastného, tichého a klidného, jaké lidem není dovoleno okoušet. Ani vnější klid teď neruší jediný závan větru. Clona mraků, nasáklá světlem, stojí nehybně. Bernadeta se rozhlédne. Tamhle splývají slabě se třpitící vlny potoka Savy se zběsilým, pěnivým vírem řeky Gavy. Clona mraků, nasáklá světlem, stojí nehybně. Bernadeta se rozhlédne. Tamhle splývají slabě se třpitící vlnky potoka Savy se zběsilým, pěnivým vírem řeky Gavy. Jeskyně Masabiel je až po okraj naplněna prodlévajícím růžovým světlem slunce, které zapadá. Skoro všechny stíny se vytratily. Jedinou tmavou skvrnu tvoří lomený výklenek, který vpravo uvnitř jeskyně vede do hlubin skály. Pod ním nehybně spočívá větévka šípkového keře. Bernadeta naslouchá na všechny strany. Nic není slyšet. Jen vzdalující se hlasy děvčat a známé nevycválané hašteření řeky Gavy, Bernadetě dobře známé jako hučení ve vlastních uších, když se v noci vytrhne z divokého snu. Nepotřebujeme tě, myslí si teď bez hořkosti. Zároveň se však v ní probouzí smysl pro povinnost. Jsem přece nejstarší, nesmím se vyhýbat práci. To by byl špatný příklad. I když mívám tak často astma, nejsem přece žádná choulostivá koza. A pro tu trochu studené vody nemusím hned dostat rýmu. Je jen hloupé, že mě maminka donutila, abych si oblékla punčochy. Bernadeta usedne na týž kámen, na kterém se před několika hodinami pasák vepřů dělil o chleba s jejím otcem. Vyzuje si dřeváky a začne z pravé nohy stahovat bílou vlněnou punčochu. Ještě se nedostala ani ke kotníku. A co si se změnilo? Bystrýma dětskýma očima pátrá na všechny strany. Všechno je při starém. Nikdo nepřišel. Jenom mraky jsou zas neproniknutelné a světlo olovnatě šedé. Uplyne jistá chvíle, než těžkopádná Bernadeta spozoruje, že změna není postižitelná zrakem, nýbrž sluchem. Gava změnila tóninu. Jakoby teď nebyla řekou, ale silnicí. A to silnicí Tarbeskou v den, kdy je v Lurdech týdenní jarmark, v nejživější roční době kolem Velikonoc. Stovky žebřiňáků, selských kár, poštovních omnibusů, landauerů, lehkých dvoukolek a viktoriánských kočárů hrčí po té rozbrázděné silnici. A navíc oddíl lurdských dragounů. Do dusotu koní, drnčení kol, švihání bičů, ržání koní se bolestně mísí vzdorné hýkání obtížených mezků. A všechno to se po proudu žene jako divoký, děsivý úprk, jako prachem zahalený trysk přímo na Bernadetu. Za vteřinu to musí být zde a přehnat se přes ní. Připadá jí, že věčivé směsici hlasů, z níž vyrážejí pronikavé, bolestné výkřiky žen, rozeznává jednotlivé hlasy, jednotlivé výkřiky, jednotlivé věty. Klid se pryč ty! Zachraň se! Čert tě vem! Stále znovu ta Janina kledba. A všechno to se s hukotem nepřetržitě blíží a přitom se to nehýbá. Bernadeta zatíná zuby. Tohle jsem už přece jednou zažila. Ale kde? Ale kdy? Nemůže si vzpomenout. A v tom už je to pryč. A jako by toho nikdy nebylo, toho vzteklého vytí, toho bolestného vytí. A Gava zase hartusí svým starým tónem. Bernadeta se trochu otřese, aby na ten zážitek zapomněla. Pravou punčochu drží v ruce. Potom se znovu rozhlédne na všechny strany, tentokrát nesměle. Její oči ulpí na jeskyni. Za naprostého bezvětří se šlahoun plané růže pod výklenkem ohýbá, jako by jim zmítala vichřice.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část šestá.
0: Bernadeta pohlédne k nejbližšímu topolu, aby zjistila, je-li tam ve výši snad přece jen někde v práci vítr, který se zachytil v šípkovém keři masabělském. Strnule, bez dechu visí topolové listí, které se jindy tak snadno chvěje. Bernadeta obrací znovu tvář k jeskyni, která není dál než 10 kroků od místa, kde sedí. Teď se planá růže znovu nehybně přimyká ke skále. Asi to byl předtím klam. Ale tohle není klam. Bernadeta si protírá oči, zavírá je, otvírá, zavírá, otvírá snad 10krát za sebou a přece to nemizí. Denní světlo je olovnatě šedé jako předtím. Jenom ve špičatém lomeném výklenku skální jeskyně prodlévá sytý jas, jako by tam zbyla starozlatá pohasinající zář nějakého nesmírně mohutného slunce. V té pohasínající záři vlnícího se světla někdo stojí, jako by byl vyšel z hlubin světa podlouhé, avšak nenamáhavé a pohodlné cestě právě tady na světlo boží. Ten někdo není zdaleka nějaký neurčitý přízrak, nějaký průhledný vzdušný útvar, nějaká proměnlivá snová vidina. Nýbrž velmi mladičká dáma, jemná a půvabná, očividně z masa a krve, spíš malá než velká, protože pohodlně aniž kde naráží, stojí v úzkém oválu výklenku. Tato velmi mladičká dáma je oblečena neobvykle, nevšak nemoderně. Není sice těsně sešněrovaná a nemá na sobě žádnou pařížskou krinolínu, ale volný střih běloskvoucího šatu přece jen naznačuje útlý pas. Bernadeta nedávno viděla v kostele svatbu Lafitovy mladší dcery. Roucho dámy by se dalo ještě nejspíš srovnat s rouchem nějaké vznešené nevěsty. V prvé řadě ten volný, rozkošný závojový plášť, sahající od hlavy až ke kotníkům. Dáma, nevěsta, nenosí podle všeho účes vysoko vyčesaný pomocí kulmy a hřebenů ze slonoviny, jak je zvykem v jejich kruzích, neboť několik kadeří světle hnědých vlasů, dychtivých svobody, se roztomile dere spod závoje. Dosti široká, blankitná pásová stuha, volně zavázaná pod prsy, splývá až přes kolena. Ale jaká je to motř? Skoro bolestně lahodná. Ani mademoisel Peretová, švadlena bohatého lurdského panstva, by nedovedla říci, z čeho je ta bílá látka šatu. Chvílemi zazáří jako atlas nebo satén. Chvílemi je matná jako neznámý, přehebký, neskonale běloskvoucí samet, a potom zase jako tenonký, vzdušný batist, který přenáší do hry svých záhybů každý pohyb údů. To nejnápadnější však Bernadeta spozoruje až nakonec. Mladičká dáma je bosa. Úzké malé nohy vypadají jako ze slonoviny, ba jako z alabastru. Jsou to nohy naprosto neopotřebované. Tvoří podivný kontrast k ostatní tak živoucí tělesnosti půvabné dívky. Ale nejpodivnější jsou zlaté růže, upevněné neznámo jak nad kořenem palců na obou nohách. Také nelze rozeznat, z čeho obě růže jsou, jde-li o nesmírně jemnou bižuterii nebo silně nanesenou malbu. Bernadeta napřed pocítí krátký trhavý úlek a potom dlouhý strach. Ale není to strach, jaký zná. Není to strach, který člověka nutí vyskočit a prchat. Je to jakési měkké svírání čela a hrudi, při němž si člověk přeje, aby trvalo a trvalo. Po chvíli se ten strach rozplyne v cosi, pro co dítě Bernadeta nezná pojmu. Nejspíše by se to dalo nazvat útěchou nebo utěšením. Bernadeta až dodnes nevěděla, že potřebuje útěchu. Bernadeta přece vůbec neví, jak těžký je její život, že trpí hladem, že bydlí v temné díře kašotu s 5 lidmi pohromadě, že musí celé noci zápasit o dech. Tak to vždycky bylo a pravděpodobně vždycky bude. Je to holá samozřejmost. Teď však se na ní stále víc a víc snáší tato útěcha, která nemá jména a která je vřelým přívalem slitování. Má slitování sama se sebou? Ano. Ale já, dítěte, je v tuto chvíli tak otevřené, širé, že sladkost slitování proniká jeho žasnoucím tělem až do hrotů mladých ňader. Zatímco se přes Bernadetino srdce přelévají vlny této útěchy, rozechvívající se láskou, její oči zůstávají nepřetržitě, směle a pevně upřeny na tvář mladé dámy. Ta se snaží nabídnout, přinést děvčátku svou tvář. Ačkoliv klidně se trvává ve výklenku, zdá se přibližovat tím víc, čím víc se k ní přimyká Bernadetin pohled. Bernadeta by mohla spočítat, kolikrát mrkly řasy, které chvílem jen zřídka přikrývají nádhernou běl a motř očí. Pleť je navzdory své skvoucí čistotě tak živoucí, že se z lehce zardělých tváří dá vyčíst čerstvý chlad zimního dne. Rty nejsou slavnostně semknuty, nýbrž trochu jakoby nevědomky pootevřeny, a v nich prosvítá mladistvá sklovina zubů. Ale Bernadeta si vůbec neuvědomuje jednotlivé prvky té líbeznosti. Nýbrž vnímá, lačně vnímá celek. Ani jí nenapadne, že má co dělat s nějakým nebeským zjevem. Bernadeta neklečí v šeru kostela. Sedí na balvanu poblíž soutoku potoka Savy a řeky v tom holém, jasném, únorovém světě a drží ve zmalátnělé ruce svou punčochu. Neuvědomuje si nic jiného než obraz té ženy, krásný k nevysnění, který ji k nenasycení opájí. Krása dámy je první a poslední síla, od které Subirusovic dítě nikdy neustoupí.

Ve svém okouzleném ochromení si Bernadetta najednou vzpomene, že se chová nepřístojně. Sedí a dáma stojí. Též je trapné, že má pravou nohu bosou a na druhé punčochu. Co dělat? Provinile vstane. Dáma se spokojeně usměje. V tom pousmání znovu vynikne její půvab. Bernadetta udělá nemotornou poklonu lurdských školaček, když na ulici potkají některou ze sestřiček učitelek, abého Pomijana nebo dokonce pana faráře Peramala. Dáma spěchá pozdrav opětovat. Zdaleka ne tak blahoskloně jako ony zmíněné autority, nýbrž nenuceně a kamarádsky. Pokývne několikrát hlavou, a její úsměv se ještě o stupeň projasní. Pozdrav vytvoří novou situaci. Vztah je navázán. Mezi obšťastněnou dívkou a obšťastňující dámou vzniká a přelévá se proud radostné sympatie, starého spojenectví, ba vědomí jakéhosi dojemného spiklanectví. Ježíš Maria! Myslí si Bernadetta. Ona stojí a já stojím. Aby byl nějaký úctivý rozdíl mezi jejím postavením a postojem dámy, poklekne Bernadetta na kameny břehu s tváří naplno obrácenou k výklenku. Jakoby chtěla dokázat, že úmysl děvčátka pochopila, dáma popojde alabastrovýma nohama, na nichž se třpití zlaté růže, z portálu až k nejzašímu okraji jeskyně. Dál jít nemůže, anebo nechce. Potom maličko otevře ruce a naznačí objímající nebo povznášející pohyb. Delší chvíli se neděje nic. Zdá se, že dáma musí, lépe řečeno chce, ponechat Bernadetě iniciativu. Ale Bernadetu dlouho nic nenapadá. Bernadetta jen klečí a dívá se a klečí. Tím vzniknou mezi oběma jakési mírné rozpaky. Ty poněkud skličují děvčátko, které by v pocitu své služebné nehodnosti chtělo dámě stůj co stůj setkání ulehčit. Zároveň se však v Bernadetině okouzlené mysli probouzejí drobné záchvěvy bdělosti, ostré body uvažujícího vědomí. Odkud přišla ta dáma? Z nitra země? Může z nitra země přijít něco dobrého? Co je dobré, nebeské, přichází z hůry. Jestliže se dobro chce spustit na zem, používá jako vozidel mračen a slunečních paprsků, tak, jak to představují obrazy v kostelích. Ale ať už je ta mladá dáma kdokoliv, ať už svýma bosýma nohama přišla odkudkoliv, cestou přirozenou nebo nepřirozenou, jedna věc je nevysvětlitelná. Proč si vybrala právě Masabiel, nečistou skalní jeskyni, místo povodní, naplavených kostí, kamení, místo prasat, hadů? Kout, jehož se každý štítí. Bernadetta nebere svou vlastní nedůvěřivost vážně. Celá její bytost jásá nad krásou dámy. Neexistuje ryze tělesná krása. V každé lidské tváři, kterou nazýváme krásnou, prosvítá záření, které, ač vázáno na tělesné formy, je povahy duchovní. Krása dámy se zdá méně tělesná než jakákoliv jiná krása. Je samo duchovní záření, jež se zve krásou. Přemožena tímto zářením a snad i trochu proto, aby se ujistila o povaze dámy, Bernadetta se snaží udělat kříž. Pokřižování je velmi vyzkoušený prostředek proti starým úzkostem duše, které Bernadettu pronásledují od dětství. Nejsou to jen hrůzné noční sny.
I za bílého dne mají její oči schopnost spatřovat ve všech věcech, co si jako obrazy v rámech. Stěny kašotu jsou samá obrovská skvrna. Když Bernadeta sedí v koutě nebo z rána nespí a hledí na stěny, nabývají ty skvrny v rychle proměnlivém sledu nejneuvěřitelnějších tvarů. Tyto tvary náležejí zpravidla do démonického okruhu pitvorností a nesmyslné slátanosti. I Orfit, veliký vousatý kozel Selky Lagesové z Bartres, se v těchto viděních často vrací. To zlé zvíře hnalo jednou s napřeženými rohy malou pasačku přes louku. Bernadeta s pohledem upřeným na bezkrevné nohy dámy chce zvednout ruku a pokřižovat se. Není to možné. Ruka jí těžce a ochromeně visí podél těla jako nějaké cizí břímě. Není sto pohnout jediným prstem. I toto ochrnutí zná Bernadeta z děsivých snů, když proti náporu čehosi ďábelského vypovídají službu svaly i hlas, který se chce dovolat spasitelova přispění. Ale teď a tady má ta nemohoucnost, která jí nedovoluje zdvihnout ruku, patrně zvláštní důvod. Možná, že dáma uhodla, jaké pochyby napadají Bernadetu a chce jí za to potrestat. Ale je také možné, že Bernadeta svým přáním pokřižovat se sama porušila dobrý mrav a dopustila se neodpustitelného omylu. Jde-li o kříž, náleží nepochybně dámě přednost.

A skutečně. Dáma ve výklenku teď zdvihá nesmírně pomalu, ba poučně ruku s křehkými prsty a dělá přes celou tvář veliký, takřka svítivý kříž, tak, jak to Bernadetta ještě u nikoho neviděla. Ten kříž jakoby nekončil a vznášel se dál ve vzduchu. Přitom tvář dámy velmi zvážní. A tato vážnost je nově vyslanou vlnou onoho půvabu, který bere Bernadetě dech. Bernadeta jako všichni lidé se až doposud při křižování jen neurčitě dotýkala čela a prsou. Nyní však cítí, jak se její ruky zmocňuje mírné násilí. Jako vedeme ruku dítěti, které neumí psát, tak i ono jemné násilí kreslí dívčinou ledově chladnou rukou na její vlastní čelo stejný, velký a nevýslovně vznešený kříž. Dáma znovu pokyne a usměje se, jako by se zdařilo něco důležitého, ba skvělého. Po tomto kříži nastane nová přestávka, vyplněná okouzleným zíráním a láskou. Bernadeta by ráda něco řekla, vyrazila ze sebe nějaká slova anebo třeba jen neartikulované, koktavé, zbožňující něžné hlesy. Ale smí si troufat promluvit dřív, než promluví dáma. Sáhne do váčku a vytáhne růženec. Nic lepšího udělat nemohla. Všechny ženy v Lourdech nosí pořád u sebe růženec. Je to věrný nástroj jejich zbožnosti. Ruce chudých, těžce pracujících žen nedovedou klidně spočívat. Modlitba s prázdnýma rukama? Ne, to pro ně není ta pravá modlitba. Ale modlit se růženec je jakási nebeská ruční práce. Neviditelné dílo jehly, pletení nebo vyšívání, horlivě vyrobené z 50 zdrávasů perlové šňůry. Kdo se za den a rok pomodlí náležitý počet růženců, ten vyrobí důkladné tkanivo, kterým jednou veliké slitování přikryje část jeho viny. Rty sice jen automaticky odmumlávají slova, která anděl řekl paně, ale duše se prochází po pastvách svatosti. I když myšlenky přitom občas zbloudí od jednotlivých strof a povzdechnou si nad nerozumnou cenou vajíček, i když si třeba tu a tam nad některým zdrávasem na pár minut zdřímnou, není to žádné neštěstí, vždyť se uchylují do většího bezpečí než jindy. Matka Subirusová se modlívá růženec jako všechny lurdské ženy. Ale Bernadeta, která je ještě velmi mladičká a všechno spíš než pobožnůstkářka, Bernadeta, kterou sestra Marie Terezie Vozusová považuje za nevědomou pohanku a která skutečně nemá nejnutnějšího tušení o tajemstvích víry, Bernadeta s pýchou nosí ve svém váčku růženec, protože je u ženy znakem dospělosti. Nyní povzbudivě zvedá svou chudičkou, černými kuličkami navlečenou šňůru proti dámě. Dáma, jako by byla na dívčin pohyb, už dávno čekala. Opět se usměje, kývne hlavou a zřejmě se schválihodného dívčina nápadu vřele raduje. V její lehce zdvižené pravici se rovněž objeví růženec. Ne ubohoučký růženec dcery nádeníka, ale dlouhý řetěz z velikých třpitivých perel sahající skoro až k nohám, jaký ještě nikdo neviděl ani u žádné královny. Na konci šňůry se ve vlnícím světle třpití zlatý krucifix. Bernadeta je ráda, že slyší vlastní hlas, i když jí ten hlas připadá úplně neznámý. Zdrávas Maria, milosti plná. Začíná první desátek zdrávasu. Přitom bystře dává pozor,
jestli se dáma modlí s ní. Ale rty dámy zůstávají nehybné. Není asi její věcí pronášet andělské pozdravení. Spíše s jemnou oddaností kontroluje dívčin šepot. Kdykoliv skončí jeden zdrávas, propustí mezi palcem a ukazováčkem perlu. Ale pokaždé vyčká, až Bernadeta posune svou černou kuličku. Když však po odmodleném desátku přijde vzývání sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, proběhne postavou dámy vzdech a její ústa mlčky spolu vytvářejí s Bernadetou tato slova. Ještě nikdy neodříkávala Bernadeta růženec tak pomalu. Je to určitě mocný prostředek, jak dámu zadržet. A nic není pro Bernadetu důležitější. Bojí se, že se spanilá dáma, k jejíž tváři se Bernadeta celou silou své duše přisává, unaví, že jí omrzí setrvávat kvůli Subirusově dceři v té nepohodlné skalní díře na samém kraji srázné skály, z které se může snadno zřítit. Jistě je jí velice trapné nechat se nepřetržitě okukovat, ke všemu ještě v takovémhle počasí. O, brzy odejde a nechá mě samotnou. Po 30. zdrávasu se i tyto bázlivé vedlejší myšlenky a citové stíny vytratí. Bernadetina celá mysl se pohrouží do hledění, její oči neumdlévají. Život všech ostatních smyslů ustupuje do pozadí. Necítí kameny, na nichž klečí. Necítí mrazivý chlad, jenž ji ovívá. Zahaluje ji vlahá, slastná ospalost. Jak je mi dobře. Ach, jak je mi dobře.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulicích, kteří se umí smát.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád hrady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá

0: život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty s kamenem.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes, i když na okolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
2: Na stránkách protiproud.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Jsou početní výsledky, které byť byly naprosto přesné a správné, nechci přijmout a nemohu uznat. Na malém venkovském hřbitůvku v obci Ramatuel u Zdi je náhrobní kámen a na něm dva letopočty. 1922 a 1959. Odečteme-li první od druhého, dostáváme lidský věk 37 let. A nad ním jméno. Gérard Philippe. Vážený pane Filipe, projel jste mnoho zemí a hrál v mnoha městech. Nemohl jste si samozřejmě zapamatovat ta nespočetná setkání a seznámení, ale jedno bych vám chtěl připomenout. Bylo to v Praze. Přišli jste tehdy po svém představení do jednoho z těch krásných starých paláců, kterých má toto město mnoho, abyste tu jako členové Théâtre National poseděli a pohovořili se členy Divadla národního. Byl jsem v té době jedním z nich. Seděl jsem téměř vedle vás a vy jste vyprávěl. Ptali se vás na práci herce ve vašem divadle, na vaše plány. A hovor, jak už to mezi herci bývá, byl chvíli vážný, chvíli nevážný. Pronesl jsem tehdy, pokud mi to má znalost vaší krásné mateřštiny dovolila, několik poznámek, které, jsem už tak založen, patřily spíš k těm nevážným. Podíval jste se na mne. A když potom ve vedlejším sále po občerstvení těl byly nabídnuty i pochutiny duchovní a když se všichni na vyzvání zvedli, aby tam přešli, zadržel jste mě a řekl, zůstaňte tady. Mluvili jsme spolu jen chvíli. O čem? Snažil jsem se vám, patrně marně, sdělit to, co sotva umím říci i ve své rodné řeči. To jest tu svou zvláštní, léta už trvající a léty rostoucí a hlubší lásku k Provánci. Netuše tehdy ještě, že vy jste se v tomto kraji narodil a že já v tomto kraji budu jednou stát s kyticí v řesu nad vaším hrobem. Byl jsem pak s vámi ještě v příštích večerech na různých recepcích a zdálo se mi, neberte to prosím jako domýšlivost, že jsme si rozuměli. Sám jste mne někdy ve zmatku mezi mnoha hosty hleště, že vy jste se v tomto kraji narodil a že já v tomto kraji budu jednou stát s kyticí v řesu nad vaším hrobem. Byl jsem pak s vámi ještě v příštích večerech na různých recepcích a zdálo se mi, neberte to prosím jako domýšlivost, že jsme si rozuměli. Sám jste mne někdy ve zmatku mezi mnoha hosty hledal a když jste

Bylo mi s vámi dobře, protože jste, jako hvězda první velikosti, zůstal tím mladým chlapcem z jižní Francie. A pak jsme se spolu a vedle sebe ocitli při zvláštní příležitosti. Konalo se odpoledne francouzské poezie a velký sál pro 3000 lidí byl přeplněn. Nechci, vážený pane Filipe, podezírat nebo podceňovat naše obecenstvo. Je vyspělé, je dobré. Dovoluji si však pochybovat, že zájem všech, kdo byli přítomni, patřil poezii vaší země. Ale byl jste tu vy. A ti, kdo se nedostali na vaše představení, by byli přišli, i kdybyste byl v tom velkém sále, jenom mlčky poseděl. To, že se k tomu ještě recitovalo, bylo pro některé něčím navíc. A jiní tu byli přes.

jezdců k městečku jménem Ramatiel. Jsem Saint-Tropez potřetí ve svém životě, ale teprve teď jsem se dozvěděl, že váš hrob je pouhé čtvrt hodinky vozem odtud. Při své druhé návštěvě jsme tu zabloudili. Hledali jsme místo k stanování a vjeli na cestu od moře k svahům, na cestu vroubenou těsně rákosím vyšším než náš vůz. Jeli jsme tím zeleným tunelem dlouho, dost dlouho, příliš dlouho, ztrácejíc se už pomalu naději, že vůbec někde skončí, že se otevře a propustí nás do volné krajiny. A teď čtu v knize Kratší než vzdech vyprávění vaší ženy. Jen na jednu cestu jsem se nevrátila. Je vroubená rákosím, které se nad ní skoro zavírá, takže jedoucí vůz je rozhrnuje. Šelest dlouhých stvolů děti okouzloval. Natahovali se co nejvíc, aby je polapili, a my, aby si neublížili, jsme jezdívali krokem. To je vyprávění o vašich cestách ze svahů k moři. Je to snad táž cesta? Nemůže to být jiná. Teď už to vím. Vede tím směrem k těm místům, kde jste trávil svoje volné dny a kam teď při své třetí návštěvě tohoto kraje jedu za vámi. Stál jsem pak nad břečťanem vašeho hrobu, kde oba stromky, jak píše vaše paní ve své knize, přerostly už zeď a vidí moře. Stál jsem nad místem, kde ležíte v kostýmu Sida, jeden z přečetných obrazů své krásné země, jejího mládí, její odvahy. Uvědomil jsem si tu také, že jste nehrál D'Artagnana. Měl jste ho zahrát. Vím, zahrál jste cosi jako jeho bratra, toho krásného potřeštěnce Fanfána Tulipána. Ale právě tato vaše role mi bude vždycky připomínat, že jste nehrál D'Artagnana. A to je škoda. Pak jsem se zeptal, kde jste tady trávil svoje dovolené. Ukázali mi cestu a já tam zajel. Byl už skoro podvečer, bílé okenice a bílé dveře byly zavřeny, nikdo tu nebydlel. Opodál pracoval nějaký muž. Ptal se mne, co tu hledám, a já mu řekl, že jsem chtěl vidět váš dům. Přikývl, pozdravili jsme se a on poodešel za svou prací mezi stromy sadu. Chodil jsem okolo a přes přibývající šero, přiznávám se, snad mi to prominete, jsem tu udělal pár snímků. Ty bílé dveře. Ta bílá okna. A pak jsem si tu k té růži ze zahrady Frederika Mistrala a k vavřínu od Paula Cézanna utrhl u vás malou snídku zeravu. Sjížděje pak dolů k Saint-Tropez a cestou po pobřeží přes Rafael a Cannes jsem vzpomínal na večer, kdy jsem byl s vámi naposled. Bylo to opět v jednom z těch starých pražských paláců. Byl jste pln nadšení, plánů. Chystal jste tehdy svůj nový film a my vám přáli mnoho zdaru, mnoho zdraví a připíjeli na vaše sny, na jejich uskutečnění. Pak přišlo rozloučení. Podal jsem vám ruku, něco řekl, něco chtěl říci. A vy jste ještě s několika svými kolegy opustil místnost a vyšel na schodiště. Bylo to široké, kamenné schodiště, klesající dolů dvěma proudy. Vyšel jsem také a zavolal vás zhora ještě jednou. Otočil jste se a zamával. A pak jste odcházel. A pak jste odešel. Bok po boku svých přátel. Bok po boku svých nesčetných přátel, žijících i mrtvých. Už zády k nám. Tak, jako už kdysi někdo jiný. Jste už navždy odcházel širokým, krásným nebem Francie.

0: Noc plná hvězd.
1: Začalo to chrůstama. Rozvykládali se stařeček Pagáč. A zavinil jsem to já, lebo když byli našemu Franckovi 2 roky, dal jsem mu do ručenky chrůsta a ten ho na dlaněce tak lechtal, že se malučký Francek aj počural. A od té doby byl za chrůstama jak zdivočelý. No, včílka už má 7 roků, ale co provedl, s tím jsem nepočítal. Bylo to jaksi v 2. týdni května, když jeho tata vybřeskli na dvorku. Co tady ještě zgůňáš? Hybaj na Májovu! Francek proletěl vrátkama jak splašené hříbia a když zahybal kolem starostového sádku, uhlédl chrůsta, jak krůží nad malou trnečku. Honil ho baranicu, dokáď ho nesrazil. A potom ještě třepal stromkem lestine, který nespadne. A spadli. 5 chrůstů si nesl jak poklad. 4 v kapci, 1 v hrsti. Ještě ani neozvonilo a už čapěl mezi klučískama u křtitelnice. Najednou co si frnglo Franckovi nad hlavou. Chrůsti se mu vyškrábali z kapce a jeden už krůžil jak jestřáb kolem světelek u svatého Josefa. Francka polil horko a ustrašeno se rozhlédl. Vtem zakrůžil 2. chrůst a nabral si to rovnou k hlavnímu oltářu. Jak kostelník Míšek uhlédli chrůsta, zaťali hubu, že sa jim brada obtúlala s nosem, láb zašák, našpónovali se jak žaba na obrovnání a smích po něm a smích ještě jednu. Jenom to hvízdlo a trefili 3 svíčky a květináč. Při ten zakopli otepich a zvalili se jak poťatí. Když se postavili na nohy, natahli krk jak žirafa a rozhlédli se kolem. Jedno oko přivřeli, že ho měli jak důrku od kabáta a 2. vypleštili jak kačení vajce. Proletěli mezi milistrantama a vpadli mezi klučiska jak hrom. A v této chumelenici ten somár pastýřů jak jedovaté hadisko zasičál.
2: To henkaj Francek!
1: Hrozný ortel byl vynesený. Lutoval jsem Francka, který sa svrkl, že nebyl větší jak chrůst a strýc kostelník nad ním zase vyrůstl jak vemblůd. Snádaj ty 2 hrby měli. Co si zavrčali o sviňách, krev sa jim navalila do hlavy a z toho zbělal jak archanděl. Ani zerzavé dvěrsa od márnice by tak hrozivo nezavrzali, jak kostelník zubama. Míšek už měli včilkaj 2 očiska vyvalené jak kocůr, když tlačí do plev a skočili na chudáka Francka. Lízo z jednej strany, líz z druhej, hnedka jim z nosa vyletěla svíca jak travnica. Chlobo po krku, géc do chrbta, gáb za uši, smí kolem oltáře a už ho tahli do zákristie jak sísla. Tak za sebou přibůchli dvěrca, že věčné světelko v červeném kalíšku zhaslo, přitískli Francka k ornátovej armaře a mlátili ho hlava nehlava s hřevem.
3: Tož ty tak, ty antikriste, toto se dělá na místě posvětěném, co ty Lucifere? Půšťat chrůstý somáre jeden, já se naučím.
1: A plézk ho po hubě, hnedka mu v gaťách vrzlo. To ale neměl být ještě konec jeho utrpení, lebo když ho kostelník tahli, jak zařmění před hroznou bůřku bylo zavrčání oca jeho rodného.
3: Hej, dočkaj, raubířu, až dolezeš dom.
1: Až do tmy čapěl Francek za humnama a potom se šúdal kolem chlévu, když ucítil za krkem tlapu jak ladivo. Tata ho stískli jak koťacko a vyzváňali, že ho zřežu až sa celý, ale s těma řečima stejnak došli pozdě, lebo Francek už měl navalené plné gatečky a smrděl jak dudek. Nakonec ho hodili na pec a šli na obecní zapít zlost. Mezitím, co mamička vyšli nahlédnout do chléba, slézl Francek potichučky z pece a hýbaj do síně.
3: tam opatrnost dělal gatečky a namočil si zadeček do putenky z vodu, lebo mu tak hořál, že to jenom zasyčalo. A potom trap zpátky na pec, zalézl pod uchnu a usnul.
1: Uběhl týden a otec byl ještě furt s Franckem na válečnej noze. Jednu kača, teda Francková mama, vyšla z chléva a že starý musíš jí zavést jalůvku k Bíčkovi. A to sa otec Pagáč vypravili a vyvedli jalovicu z chléva. Díval jsem sa z výměnku a najednou vidím, jak sa Francek přitočil potichučky k jalůvce a posadil jí pod ocas chrůsta.
3: Otec jedným okem do fajky, druhým na jalůvku zavrčali. Soj, potvoro!
1: No ba, stát můžeš ty, myslel jsem si, lebo nemáš u zadku chrůsta.
3: Jalůvka postavila ocas jak hromosvod a tak škubla hlavu, že tatovi přeletěla fajka i se sirkama přes hlavu a baranica jim spadla přes oči. Včilkaj začal kolotoč. Jalovica oběhla třikrát dvorek z hlavou důle jak v Bíší aréně a tahla oca za sebou, lebo provázek se jim zasekl kolem ruky a nejaného vysmeknout. Francek nahlédal za drvama jak tujík a čekal, jak to dopadne. Najednou proletěla jalůvka i s ocem kolem Francka a rovnou proti zahrádce. Bránka uletěla jak řepa a tata urazili hlavou kamenný hrnec, který byl napichnutý na palése u plota. Francek se jenom uščůřil a pronésl.
2: Včilkaj bych se měl, tati, obtatka mají tak napilno.
1: Otec v letu zapackovali ohrabě a zapichli se nosem do zahrádky, hnedka i vyvalili hnízdo krtku aj s mladýma. Jak si sa jim podařilo dostat sa na nohy, ale jalůvka jela jak šnelcůk rovnou proti zavřenej mlatevni. Uvráca ale zarazila, otočila špagáca uškubl a tata velikým oblúkem proletěli s hnilýma deskama do mlatevně. Ostala po nich jenom černá díra jak po zlodějovi. Žvali jak z nápovědy a když vylézli ven, byli dodrápaní, jak kdyby na nich vletěl pelech koček. Vypluli plevy aj z hlinu a ze sakrama letěli do izby v proflintu, že tu potvoru rohatu zastřelí na fleku jak schoža. Francek z uctivej dálky vynesl rozsudek.
2: Tož tak, to máte za ty kostelové chrůsty. A kostelník? Ten to ještě chytnul, však dočkajte.
1: Tata jalůvku nezastřelili. Neměli doma ani jeden patrón. A kostelník, když jednu odzvonili na věži, zpátky už nešli, ale jeli po zadku až důle, lebo jim kdosi na schody vylil erteplovou máčku.

povídám, milej pane, to nemůže bejt. Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera seč

ojojoj István, to si piš, ojojoj István, byl vyštván. Do města beze hvězd, kde jenom vlaky duní, do noci bez nevěst, proč hledal štěstí u ní?

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrubiku.

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hudsonský šípy najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Slyšíte Hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: V křehkém letadle z plátna a dřeva z Pardubic směrem do Prahy vyletěl před 115 lety muž Jan Kašpar. Po úspěšném přistání se tak jeho čin proměnil v symbol úspěchu, odvahy, improvizace a víry, že člověk dokáže vlastně změnit klidně celý svět. Evropou se v tu dobu projížděly první automobily, elektřina již pomalu začínala osvětlovat všechna města a noviny psaly de facto každou chvíli o nějakém novém technickém pokroku. Roku 1903 v Americe bratři Wrigleyové poprvé vzlétli do nebes a začali tak doslova éru létající horečky. Mezi nimi byl i mladý inženýr Jan Kašpar, rodák z Pardubic. Měl blízko k motorům, strojům a mechanice. Když pak poprvé viděl někde letadlo Louise Blériota, okamžitě si prý tuto hračku pro velké kluky zamiloval. Všechno začalo naprosto amatérsky. Na loukách, v kůlnách a provizorních hangárech. Motory se jim přehrývaly, vrtule praskaly a podvozek se po tvrdších přistáních většinou rozpadl. Nakonec se mu však podařilo, o čem snil, aby 13. května 1911 vstoupil do našich dějin. Poutavý příběh průkopníka českého letectví nám připomíná celý článek, který najdete pod nadpisem Jan Kašpar a krásná doba prvních českých křídel.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Mussolini a Dolfus se vypravili k Zeusovi poradit se s ním o politické situaci. To, co se ho zeptali, a to, co jim Zeus odpověděl, vám tady v rychlosti zaspíváme. Od těch dob, co s fašisty jsem ved pochod na Řím, aniž se sám opařím, vždycky něco zavařím. Občas kanon aeroplán se Maďarsku dodá, ať se stekem vohlodá celá ta malá dohoda. Historie bez lásky nové svazky tvoří, ať mi nikdo neleze k jaderskému moři. Ta bota, co Itálie vypasovala, už je mi dávno malá. Ja, ej, ja, la, la, la. Zeus, starý znatel Říma. Tento posudek zahřímá. Proti hladu

Ve válce divadlo, jak to špatně dopadlo, Rakousko se rozpadlo. Tenkrát ještě Vídeň držela z Paříží krok, ale dnes je nám Vídeň velká jak starý Kajzerok. Politiku obstarají cizí diplomati, Bela, Gerund, Alijí a Austria platí. Proč já, chudák malej, nejsem o kousek větší? Sotva jsem zahnal rudy, už mám hnědý nebezpečí. Zeus, historie znalec, prorokoval sklopy palec.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
2: Já bych si to chtěl jenom...
1: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl, třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte,
2: informaci.
1: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No ano, do rozhlasu, ano, a proto rozhlas... jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo nebo tak, tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: No už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
1: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte? No,
1: dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program,
2: ne, už
1: tak
2: to bude,
1: si to hned napište.
2: Vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo ale. Co.
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
2: Jo tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
1: Ale
2: jako,
1: ne,
2: je
1: to
2: název,
1: není
2: já rozumím,
1: otázka.
2: To je otázka, no, tak. Co s načatým večerem. Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
1: Ale no tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se mnou, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
1: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. Třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo. Co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco...
1: Víte? Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál, třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano, nebo tady máte třeba dál. 14.30, že ano, když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
1: No,
2: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, no, tak já vám věřím, no, to není tak.
2: Tak pojďte namátkou, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle?
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle, Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědomí. Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
2: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
1: No,
2: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte, kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Kdyže to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak teď si... na mý narozeniny 20. dubna.
2: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
1: No jo.
2: Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Podezřelý z vloupání do spořitelní, čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
2: Víte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání do spořitelní.
2: Vloupání do spořitelní, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí!

0: Noc s hvězdou.
1: Promiňte, já vím, tahle písnička sem nepatřila. Vy jste přišli na legraci. Ano, a tak to má být. Taky, že jsem kulantní, tak přidám anekdotu.
2: V parku na lavičce seděl pán se slečnou. A ten pán chtěl s tou slečnou jaksi navázat rozhovor. A tak jí říká, pardon, slečno, hrajete na piano? A ta slečna říká, ne, vy něco slyšíte?
3: Skutečně, kdo to jak viděl? Hrát v parku na piano?
2: Ona nehrála. Nehrála.
3: A kde se tedy tam vzala ta hudba?
2: Jaká hudba?
3: No ta, co on slyšel.
2: Jo, on slyšel nějakou hudbu?
3: Já nevím, vy jste říkal.
2: Ale ne! On žádnou hudbu neslyšel, on se jí ptal, jestli jenom jako náhodou nehraje na piano. Se ptal.
3: No, když nic neslyšel, tak proč se ptal?
2: Proč se ptal? No protože, zkrátka, protože, prostě, to je jasný, ne? Proč se ptal? To je taková anekdota, no.
3: Aha, já už vím, tak ta slečna seděla vedle toho pána, hrála na piano a vůbec jste slyšel.
2: Nehrála na piano.
3: No ona tam má piano a nehraje.
2: Nemá tam piano.
3: Jo, proto ona nehraje. To je výborná anekdota. Prosím vás, nemohl byste nám říct ještě takovou podobnou srandovní?
2: Co se vám jenom dělá? Tak, v parku na lavičce seděl pán se slečnou a tu ta slečna vyňá. A tu ta slečna vyňá. Máme tak vyňala, to je minulej čas, vyňala. Přítomný čas máme vyňá, vyňouc, vyňouce. Zkrátka, tu ta slečna vyňá.
3: Vyňá, kecáte.
2: Zkrátka, tu ta slečna vyňá piano, jo? A spustí mazurku. Jo? Představte si, že z ničeho nic začne hrát. Jo? Představte si, z ničeho nic začne hrát. Už to máte?
3: Jo.
2: A hraje mazurku.
3: Co mě říkáte mazurku? Vy pariku.
2: Macurka, to je hudba!
3: Jen aby!
2: Prostě začne hrát macurku hudbu, jo? Macurku hudbu. A hraje, dohraje a obrátí se na toho pána a říká, tak co, slyšel jste hudbu? A ten pán říká, ano, slyšel jsem tady Chopina. A ta slečna říká, a mě ne!
3: Promiňte, ale tomuhle já už se smát nemůžu. Mně je ty slečny líto. To nemohl ten Chaplin chvilku přestat, že ho
2: nemohl.
3: No co by mu to udělalo?
2: Nic, ale on tam nebyl.
3: No jak to, že ho ten člověk slyšel?
2: Víte co, pojďme a zapomeňme, že jsme si kdy říkali anekdoty.

duchu si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení

0: Noc plná hvězd.
1: Já upozorňuji, že ještě jsme nevyřídili dětské okénko, že děti musí jít spát.
2: No a bráním jim v tom?
1: No bráníš, protože jsme nezařadili svoje hry, které pro milé děti píšeme v bezesných nocích.
2: A to by byla velikánská chyba, protože pro dnešek jsme připravili skvělé hry, které si určitě rádi zahrají i dospělí.
3: Tak nejprve je to hra na karavanu s velbloudy. Hra je vhodná pro parné dny ve městě. Asi 25 dětí a 5 velbloudů, představovaných ovšem rovněž dětmi, tvoří karavanu, která se motá pouští městem asi 4 hodiny. Samozřejmě nikdo se nesmí napít. Kdo má velkou žízeň, vylévá si zlost na velbloudech, kteří musí nést náklad ostatních, ale mohou se za to též tu a tam napít z polní lahve pomyslného velbloudího hrbu. Konečně vůdce karavany spatří oázu, tedy předem zvolený byt jednoho z účastníků hry, jehož rodiče o tom ovšem nevědí. Karavana vpadne do oázy, bytu a vypije vše, co najde. I tatínkovu lihovinu a maminčin ocet.
1: Krásná hra. Sám a komu by se nelíbila, tak může hrát náročnou soutěž na tátu Hub. To je moje nejmilejší. Účastníci náročné hry na tátu Hub se shromáždí ve 3 hodiny ráno na kraji lesa. Po signálu, nejlepší je silný hvist, se rozběhnou po lese a tuší označují jedlé houby. Pozor! Každý hráč má pro tento účel své znaménko, například kolečko, křížek a tak dále. Ve 4 hodiny si pak hráči sednou u cesty vedoucí z lesa a kontrolují košíčky skutečných houbařů. Je-li na houbě značka či více značek, zapisují si podle nich hráči body. Kdo do oběda získává nejvíce bodů, vyhrál a je tátou Hub.
2: No a milé děti, teď můžete jít klidně spát, protože v dnešním pořadu už nebudou ani vraždy, ani striptease, zkrátka o nic nepřijdete.

0: noc s hvězdou.
1: Blau medituje. Ženy jsou tak různé.
2: Brown si povzdechne. Moje bohužel ne.
1: Stein, kde máš paní?
2: Klein, poslal jsem jí do lázní.
1: Stein, to jsi udělal dobře.
2: Klein, už jsem to opravdu moc potřeboval.
1: Jakub a Šimon se dohadují, kdo má lepší ženu. Moje žena je tak inteligentní, povídá Jakub, že dokáže na jakékoliv téma mluvit celou hodinu.
2: Tak to ta moje bude schopnější, namítá Šimon. K tomu, aby mluvila celou hodinu, nepotřebuje žádné téma.
1: Představ si, co se mi stalo, svěřuje se Sára Rose. Prosila jsem svého muže, aby mi koupil kolo. Podle nejnovějších poznatků, povídá mu, je šlapání na čerstvém vzduchu ukrutně zdravé. No a co on? Vyhověl ti? Jo. Vynesl by na balkon šicí stroj.
2: Moje žena je velmi šetrná.
1: Ale buďte rád, příteli, ta moje by ze mě pořád jen táhala peníze.
2: A na co?
1: Vím já. Žádné jí nedávám.
2: Přijdeš ten do exkluzivního obchodu a přeje si nejdražší plnicí pero. Nějakého Parkera se zlatou špičkou. Prodavač vybere nejlepší soupravu a říká, má to být dárek? Ano, mé ženě k narozeninám. To bude milostivá překvapená, vemlouvá se obchodník. No to bude, čeká totiž kožich.
1: Přiznala se ti naše Rebeka, že je těhotná, obrací se Sára na svého muže. No přiznala, ale nechce mi říct, s kým to má. Nejspíš s tím pomocníkem, co býval u nás. Víš přece, že spali v jednom pokoji. To je pravda, ale každý měl přece svoji postel. A ještě mezi nima byla španělská stěna. Asi tu stěnu odsunul. Leda tak.
2: Pan doktor Schwarzkopf se chystá na lékařský kongres do Paříže. Nemohla bych jet s tebou, miláčku, táže se jeho choť. No mohla, ale co bys tam zlato dělala? Neměl bych na tebe ani chviličku času, sluníčko. To nevadí. Podívala bych se na letošní módu, prošla bych si pár butiků, koupila si nějaký svetřík a pár doplňků. Ale pusinko, to si přece můžeš koupit i tady. Děkuju ti, poklade, to jsem chtěla slyšet.
1: Porozumbám, ovidou z kina. Skvělá veselohra, rozpívá se ona. Jsem napůl mrtvá smíchy. To jsem rád na to on. Zítra na ní můžeme jít ještě jedno.
2: Obchodní zástupce firmy Duha má tichou domácnost. Protože se ženou nemluví, nechá jí na stole lístek. Vzbudně ráno v 6 hodin, odjíždím na služební cestu do Brna. Když se probudí, je 7:30 pryč, žena taky pryč a na kuchyňském stole leží lístek. Vstávej, už je 6.
1: Nemohl bys prosím tě zavřít to okno, prosí žena muže, ale ten nevnímá, protože je začten do novin. Neslyšíš? Zavři to okno, venku je zima. Nic. To ti všechno musím říkat 3x, zlobí se manželka. Co je? Zvedne muž oči od novin. Povídám, abys zavřel to okno, protože venku je hrozná zima. No dobře, zvedne se manžel a zavře okno. Ale myslíš, že teď bude venku teplo?

0: moje žena je nemocná?
1: Proč myslíš?
0: Že je u ní každý den lékař.
1: A má být? K vám zase chodí každý den hasič. Musí snad proto u vás hořet?
0: Pan Koenig, ten z Kaunasu, si zajel do Paříže. Po návratu vypráví přátelům, jak bylo ve Francii a jaké jsou Pařížanky. No něco neskutečného. To je něco jiného než u nás v Kaunasu, povzdechne si mladý Tausik. Jedna měla na sobě stříbrnou pelerínu, pokračuje pan Koenig. Když ji sundala, objevila se blůzka z růžového hedvábí, úplně průsvitná. Na dlouhé černé sukni se jí blýskaly flitry, punčochy měla fialové s malými pavoučky, na každém podvazku rubínovou růžičku, kalhotky s bruselskou krajkou, echt práce. No a co pak, dychtí mladý Tausik? No co pak? Pak se svlékla a dál už to bylo jako v Kaunasu.
1: Služka referuje manželce bankéře Wundertála. Milostivá paní, ten nový šofér je nějak moc upovídaný. Když se milospán vrátil ze služební cesty, vyslepičil mu, že tu přes noc byl cizí pán. Náš milospán se moc zlobil. To nic, povídá paní bankéřová, dám ti 20 korun. A řekneš, že byl u tebe. Ani nápad, brání se služka. To by se milospán zlobil daleko víc.
0: Ezra Krachr se vypracoval na manažera velkého průmyslového koncernu. Když se v novinách objevila fotografie, na níž byl s atraktivní blondýnou, musel přiznat, že má milenku. V našich kruzích to jinak nejde, vysvětloval ženě. Úplně bych se znemožnil, kdybych si nemohl dopřát přítelkyni. Zanedlouho šel se ženou do pařížské opery, sedí v loži a rozhlížejí se po sále. Z parteru zamává mladá žena. Kdo to je? Ptá se manželka. To je ta moje milenka, jak jsem ti říkal. A ta vedle? To je milenka generálního ředitele. Manželka pozvedne k očím kukátko a chvíli zkoumavě hledí, pak prohlásí. Máš dobrý vkus, Ezra? Ta naše je hezčí.
1: Vědí o tom, že Rosenfeldovi utekla žena?
0: Vážně? A jak to snáší?
1: A teď už je celkem v pořádku, ale ten první týden to byla hrůza. Samou radostí nevěděl, co dělá.
0: Pan Levi se hodlá rozvést a zdůvodňuje své rozhodnutí rabínovi. Moje žena je naprosto frigidní, protivím se jí, nemiluje mě. Rebe pošle pro paní Leviovou a požádá jí, aby pana Leviho v jeho přítomnosti políbila. Pan Levi obdrží dlouhý, soustředěný, vášnivý polibek. A to říkají oni mně, že tahle žena je frigidní? Vždyť je to ohnivá bytůstka, které se oni vůbec neprotivějí, naopak. No to ano, Rebe, souhlasí Levi, ale tohle je žena Natana Leviho, já jsem Izidor.
1: Izák, milá Sáro, dlouho jsem se radil s hospodinem, ale už jsem se definitivně rozhodl. Dám se s tebou rozvést od stolu i od lože. Sára, co pak je chudáčku? Ty už nemůžeš ani jíst.

0: Oberpfalcerovi si pořídili auto. Pan Oberpfalcer si opatřil řidičský průkaz. Vedle sebe usadil manželku, dozadu tchýni a vyjeli na projížďku. Tady doprava, radí tchýni, ale nejdřív tam dej blinkr. Vyšlápni spojku a dej tam dvojku, kibicuje manželka. A pouští tu spojku rychleji. Pan Oberpfalcer otře čelo a zajde k chodníku. Drahoušku, musíme se nejdřív dohodnout, kdo tady vlastně řídí. Ty nebo maminka?
1: Aškenázy potká pičmana. Kde byli, ptá se. Ve Vídni. No co ve Vídni? Ale na pohřbu tchýně. No jo, Vídeň je hold, Vídeň.
0: Dospívající syn chce vědět, jaký je rozdíl mezi teorií a praxí. Otec usoudí, že taková věc se nejlíp vysvětlí na názorném příkladu. Zavolá matku a zeptá se jí, jestli by šla na ulici za 50 000. Ty víš, že jsem poctivá a věrná žena, povídá jeho choť. Ale 50 000 je 50 000. Zbavili bychom se dluhu. Tak asi bych šla. Otec zavolá dceru a položí stejnou otázku. Dcera se chvíli upejpá, načiž rovněž kývne. Měla bych pěkné věno a ještě by zbylo na nějaké ty hadříky. A teď k tvé otázce, milý synu, uzavírá otec. Teoreticky máme doma 100 000, ale prakticky 2 děvky.
1: Potkají se dva přátelé, oba důchodci. Co dělá jejich nejstarší syn?
0: Ivo, z toho je slavný malíř. Už měl několik výstav.
1: Oh, a prostřední Tomáš?
0: Ten píše básně, eseje a tak. Zrovna jel do Paříže na nějaký kongres.
1: A ten nejmladší, co ten dělá?
0: Náš Moše? Co by dělal? Pořád má ten svůj stánek s obnošeným šatstvem v Tržnici. Ale řeknu jim, nebýt jeho, tak všichni umřeme hlady.

0: Noc plná hvězd.
1: Když se řekne auto, vlak, kůň anebo letadlo, tak si člověk představí auto, koně, vlak anebo letadlo. Mezi jednotlivými jejich druhy nejsou tak velké rozdíly, aspoň pro mne ne. Samozřejmě, že rozpoznám auto i vlak osobní od nákladního, ale to je skoro všecko. Ale když se řekne loď, může být představa rozličná. Někdo některé dopravní prostředky snáší a jiné ne. A někdo nesnáší loď. Je tu dokonce choroba, zvaná mořská. A někdy napadne nejen jedince, ale všechny pasažéry. Jan Werich správně podotkl, že hlavním příznakem této choroby je naprostá ztráta důstojnosti a jistá společenská lhostejnost, která nemocného pak ovládne a která mu nebrání odevzat stravu kdekoliv, otírat si ústa čímkoliv, třeba záclonou v přepichové jídelně za oceánského parníku. Mořské nemoci jsem dosud nikdy nepodlehl. Ne proto, že bych byl odolný, ale protože jsem takovou plavbu ještě nezažil. Jednou jsem jel na veliké lodi. To jsme vypluli z Rumunska, do Řecka, Libanonu a Egypta. Loď to byla veliká, a naše kajuta byla tak malá, že mohla být příčinou námořnické vzpoury. Bylo snazší dostat tuto kajutu do našich kufrů, kdyby se dala rozebrat, než naše kufry do této kajuty. Byly tam 4 lůžka, 2 a 2 nad sebou a bydleli jsme tam 4. Ráno musela jedna dvojice ven vycouvat, aby druhá vůbec mohla vstát. Večer opět počkat, až druzí zalehnou a teprve nacouvat. Projížděli jsme kolem řeckých břehů. Ležel jsem na palubě a šel jsem přizvat svou ženu. Takovou krásu, říkal jsem jí. Hned tak neuvidíš. Pojď nahoru, pojď. Slíbila, že přijde hned, já čekal. Čekal jsem 5, 10, 20 minut, marně. Tak jsem se běhl dolů a ona, bozi olympští, stůjte při mě. Ona tu kajutu uklízela. Bozi olympští při mě stáli a já neovdověl. Viděl jsem veliké zaoceánské parníky, rád se totiž toulám v přístavech a prošel jsem se po molech v Hamburku i v Marseji a nikdy jsem na takové lodi ještě nejel. Mívají velice poetická jména. A moje žena, za svobodná romantik, nyní v domácnosti, si je dokonce opisovala. Pokud jde o jízdu, seděl jsem už na nejrůznějších plavidlech. Projel jsem se na gondole v Benátkách i na kánoji z březové kůry, tedy na pravé indiánské kánoji na Vidřím jezeře v Kanadě. A na jezeře Memphremagog, které jsem znal z knihy Robertsovy, cesta na severozápad, jsem jezdil dokonce několikrát a na motorovém člunu. Byl to veliký člun, který měl mnohá zařízení, z nichž pamatuju už jenom jediné. Měl bar. Na tu malou kánoji vzpomínám rád. Byl jsem docela sám, pádloval jsem si tiše tou krásnou dálkou kanadského jezera a bylo mi krásně. Jakoby se tím uskutečňoval nějaký starý klukovský sen. A kdybych někdy zatoužil po nějakém plavidle, kdybych měl možnost strávit dovolenou u vody, chtěl bych asi kánoji. Je ovladatelná, což poznám z toho, že ji ovládnu i já. Je elegantní, tichá, něžná, poetická. Je přesným obrazem pro ideální ženu. Když jsme před několika lety dotáčeli pár scének pro verzi Kinoautomatu, bydleli jsme v malém hotelu v Monte Carlu. A to přímo nad přístavem, pod okny, nám kotvily jachty, od velice skromných malých až po ty nejbohatší. Kotvil tu i Custo se svou sportovní jachtou a kotvil tu Onassis se svou velice luxusní jachtou, ale velice ošklivou jachtou jménem Christine. On sám tu nebyl, jachta tu byla jaksi ustájena přes zimu. Byl leden, ale stromy byly obsypány zralými pomeranči. Personál tu stále něco leštil, čistil, zmíčil a on prý přijížděl helikoptérou jen občas na inspekci. Představoval jsem si vždycky, jak přistane, z pohlavku je personál a zase odletí. Použili jsme té jeho jachty k jednomu záběru. Přicházel jsem směrem k ní pomalu a chystal jsem si klíčky, jako hrdý majitel Octavie ke svému vozu. Z její paluby se vedly schůdky kryté kokosovým kobercem, pravým kokosovým kobercem. A dole ležela obrovská rohožka na očištění obuvi. Přišel jsem tedy k té jeho jachtě, k té jeho rohožce, dlouho jsem si čistil podrážky, pak jsem zašel o kousek dál za jeho loď a nasedl do maličké lodičky, jakýsi maňásek to byl. Jen pro jedno a vesloval jsem hrdě na moře. Záběr byl natočen, snad i běžel v té rozšířené verzi montrealského kinoautomatu ve Spokane ve Spojených státech, nevím. Nevím, jestli se Onassis někdy dozvěděl, že jeho jachta účinkovala v československém filmu, a to zadarmo. Když vzpomínám na tyto cesty, na to krásné bloudění po jezeře Memphremagog, když vzpomínám na chvíli, kdy jsem stál na přídi takové lodi, či dokonce zasedl k tomu řídícímu kolu, říkám si, narodil jsem se pozdě. Takhle bych měl stát u toho kola v roce 1492 a mířit k neznámým pevninám. Ano, já jsem zmeškal své pravé poslání. Já měl být mořeplavcem, skvělým dobyvatelem a objevitelem. Toto si myslím vždycky, když hladina je klidná, břeh na dosah a na dosah i koňak v lodním baru. Je pozdě. Všechny pevniny jsou nalezeny, zmapovány, ovzduší tam už dokonce znečištěno a člověk obrací svůj přelaskavý zřetel ke vesmíru. Ale co tam ovzduší nemaje, bude znečišťovat? Ne, já bych dal znovu přednost kánoji a být v ní sám, na tiché vodě nějakého jezera, nějakého velkého jezera, anebo na neklidné vodě naší Lužnice.

Černá luna, když ji voda drží v hrsti, jako vraky na pobřeží, marná mince pro pokojskou, jako zvony městských věží, když se blíží cizí vojsko. Taková je ve mně tíseň, taková je tíseň ve mně. Nezmění se, nezmění se, dokud klavír hraje temně. Takové jen písně umím, takové jen písně umím, jinak světu nerozumím. Jako list na konci větve, když už říjen židle sklízí, jako ruce, ale ne tvé, ruce chladné, ruce cizí, jako dlouhá temná řada našich slibů, všechny směšné, jak můj dotaz, máš mě ráda.

nesu bez úspěchu, jako ptáci, ach, tak lehcí, lehčí člověčího dechu, jako první nadechnutí, jak poslední probuzení, jako noc, jež mlčet nutí, jako láska, které není. Taková je ve mně tíseň, taková je tíseň ve mně. Nezmění se, nezmění se, dokud klavír hraje temně. Takové jen písně umím, takové jen písně umím.

0: hvězdou.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pravda si někdy dává na čas, ale nakonec se ukáže na světlo boží, jak ukazuje i aktuální panika kolem hantaviru. Viru, který sice už dávno známe, ale stejně jsme ochotni naskakovat znovu a znovu na nové mediální titulky a chaotické reakce. Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová to však právě propíchla. Spojené státy podle ní financovaly na 120 biologických laboratoří v zahraničí a jen z toho například 40 přímo na Ukrajině. Začátkem týdne se přidal i Donald Trump, když řekl, že covidismus byla, citujme, velká lež. Globalisté nás ostatně informovali, že propukne takzvaná myší pandemie už v roce 1998, kdy po této stopě šli agenti Fox Mulder a Dana Scalyová v seriálu Akta X. A co nás čeká dál? Ptáci, hlodavci nebo přímo mimozemšťané? Buďme tedy prosím na takové zmanipulované útoky připraveni a nenechme se hned spanikařit. Více o tom píše v novém článku Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

Byli jsme na divadelní štaci v Netolicích a vedlo se nám pravídně. Skřivan jásal nad zoranými poli, lidé se chystali na jarní práce a do divadelního sálu nezabloudila ani noha. Ředitel stál každý večer u prostřeného stolku, na němž hořela rožatá lojovice před prázdným talířem a kupou vstupenek a čekal na obecenstvo, a když se ani do 9 hodin neobjevil u pokladny žádný návštěvník, sfoukl svíci, sebral vstupenky, mrzutě vstoupil do šatny, kde jsme se připravovali k představení a oznámil, že se šnajdruje. Nehráli jsme už celý týden a postili jsme se jak žebraví mniši. Ale pojednou počalo členstvo reptat. Členstvo se skládalo z principála, paní ředitelky, 3 její dcer, 2 synů a mé maličkosti. Bída se šklebila dál. Tu jednou, když jsme dumali společně nad česnečkou, vykřikl direktor hlasem Tura: už to mám, smůla bude protržena a peníze se pohrnou. Potom vzal hrnec mléka, trochu sazí a vlastnoručně vyrobenou patronou začal vyrábět divadelní návěstí. Ještě ani pořádně neoschlo, když je vylepil na vrata hostince, kde jsme hráli. Stálo tam: nevydaná podivaná, v neděli bude provedena výpravná rytířská smutnohra se zpěvy a tanci Jan Zachrta Dán od Václava Klimenta Klicbery. I hned konány velkolepé přípravy. Ředitel se ujal role rytíře Sosnomila, dcera Márinka hrála Krásku, starší syn rytíře Bida, paní ředitelka čarodejnici Moranu, pro kterou byla jako stvořená, mladší syn napovídal a harašil v boudě kusem rezavého plechu a dělal bouřku a já byl pověřen titulní úlohou krásného panoše Jana. Ředitelovi s Márinkami půjčila modré punčochy, její sestra Eliška Střevíce, z kreslicí čtvrtky jsem si vystříhal nádherný krajkový límec a těšil se na úspěch. Ale ve hře je vlastně hlavní postavou chrt, který se hradnímu pánu zaběhne na lovu. Chytne jej čarodějka Morana a nabídne se jej vrátit, jen bude-li jí výměnou dán panošek Jan, jehož krví se chce omladit. Zkoušeli jsme pilně, ale stále bez chrta. Toho markírovala nejmladší ředitelová ratolest. O poslední zkoušce jsem se přece osmělil principála otázat, kdy už přivede chrta, s nímž bych se byl rád spřátelil, aby mi snad nějakým nepodařeným extemporem nepokazil hru. Ale ředitel mě bezstarostně odbýval: copak hrají hovada nebo herci? Nestarej se, přivedu ti psa, že budeš koukat. A to také udělal. Večer mi přivedl psa, na nímž se mi pracně skadeřené vlasy ježily. Bylo to zvíře podobné spíš rozježenému dámskému rukávníku než psu. Ale zkušený ředitel mi poradil: vystrč tomu hafanu z kulisy jen čumák, to stačí, tady v Netolicích vědí lidé bez toho houby, co je to chrt. Poslechl jsem, uvázal psa na hedvábnou šňůru a hotovil se na svůj parádní výstup v 3. jednání. Ale sotva, že rytíř Sosnomil při spatření svého nalezeného zvířete počal radosti pohazovat pozlacenými poháry, opřel se hafan o přední pracky, začal zuřivě štěkat, posléze se vřítil na jeviště a vytrvalým vitím přerušoval radostné volání reka Sosnomila, který úpěl: rychlané, můj milovaný chrte, mám tě opět. Kluci na muzikantské kruchtě poznali v sále ovšem po celé obci známého psa a začali sborem křičet: Voříšku, ty hraješ chrta, drž se! Ředitel běsnil, ředitelka spustila za ohromného potlesku oponu a principál prohlásil, že s tím nemehlem,
šmínil jistě mě, dál nehraje. A večer, že bude doplněn aktovkou Černý Petr. A tak beze všeho ohlašování představení pokračovalo a netoličtí občané si dlouho lámali hlavy, jak rytířská hra odehrávající se v 14. století může najednou končit ve forštovně v době přítomné.

ve všech místech, kde nemá místo smích, na hrobech bojím neznámých a na hřbitovech pod studenou zdí. Každý kvítek, byť i růžový, je zlý. Já vím, někdy kvítí je zlé, znamená lidské žití zmařené.

0: Noc plná hvězd.
1: Nuž vzhůru, Pegasové, vyražte cvalem na Parnas.
2: No, on se nechce hnout, můj Pegas. No, hýja, malá, hýja.
3: No, musíte, máte blbýho Pegasa, kolenama ho no, sevřete
2: s kolenama. On je to pinsgavský Pegas, víte, to je stěhovací, panečku.
3: Hýja,
2: no. Malá.
3: Tak ho zapněte na motor. No, natočte mu vrtuli, natočte, no.
1: Nož vzhůru, Pegasové, vyražte cvalem na Parnas.
4: Přes pole, přes lesy vojáci kráčí a aeroplány nahradili ptáčky. Zatmělé domy dusí se v pláči, pod mraky hučí zlobné vysílačky.
5: Děla zní a dělostřelci klejí, zase je v Evropě rušno jako v oule a přece, můj starý pane Galileji, stejně se točí tvoje země koule. Po létech na to silnicí v máji zní ozvěny loudavých kroků. Zase dva tuláci se světem potloukají, vědí, že voní bez, nevědí, že roku 1942 museli tanky celá města bourat. Strašlivý zápas musel být sveden, aby dva tuláci směli se courat pěšinou s šiškami od modřínů vzhůru tam k tichému cintorínu.
6: Je neděle večer, chvíli poklekání. Pojďte za nimi, dámy a páni, ve vsi na kostelní báni holub míru vrká. Bývalí světa páni natáhli už brka. Jméno po jméně tu hraboš z červy hlodá je neznámá již světu fašistická epizoda. Hned blízko u vchodu za vrátky leží klienti oprátky. Poutníků v pohled se tu srazí z hroby, kde leží sebevrazi. Přečtěmeš sobě namátkou, nad čí stojíme památkou.
2: Počkejte je, kde mám brejle, tady je tma a...
6: No, tak má nebudou brejle nic platný.
2: No, ale já přeci jenom... Tadyhle, kde je ten nápis?
6: Tady, dole před váma, nevidíte?
2: A jo, zde leží Filip, nejslavnější z Peténu. Zradil ve Viši, co vyhrál u Verdénu.
7: To ti na maršálka nápis dosti krátký.
2: On to byl dědek velmi vratký. Pojďte rač dál, začneme támhle, dole.
7: Jděte, strávníku, šlapete po mrtvole.
2: Jaká pak mrtvola? Tady není nic vidět.
6: Byť malý, přece hrob. Mohl byste se stydět.
2: Víte co?
6: Nevím.
2: Aby nebylo sporu, přečtěte nápis vyrytý do mramoru.
6: Tady ten?
2: Tady tenhle nápis přečtěte.
6: Tady ten?
2: Ten.
6: Dobře. Já myslím, že ten ne.
2: Ne, ten ne, tenhle.
6: Ale ten. Aha.
2: Ten ne, tenhle.
6: Ten?
2: Ten.
6: Tak. Zde leží Franco. Španělsko měl rád. Bohatým dával, chudým chodil brát. Veliký duchem, byť tělem malilinký, Španělům dal hlad, Němcům pak mandarínky.
2: Je, tak to chodí. Z poháru života si člověk klidně srká, ledva si usrkne už, aby natáhl brka.
6: No toť. A všim jste si, že smrt si nevybírá, kosí to šmahem. Lotra, kavalíra. No,
2: lotři tu leží, kde máte kavalíry.
6: Porád ty námitky, v ničem neznáte míry.
2: Hej, pomoc!
7: Co pak je?
2: Čuju tu zradu.
6: Právě jsem zakopl o něčí bradu.
2: O bradu? Vzadu?
6: Pár kroků vzadu.
2: Kdo mohl dát bradu na zahradu? Na moutě. Brada. Z toho jsem zmámen.
6: A sem dali nápis na tenhle kámen. Mám to přečíst?
2: Honem.
6: Zde, ne, kde? Aha. Kde mocná brada čouhá z hlíny, tam odpočívá Mussolini. Pro Itálii zničil sebe, všecko. A Itálii pro Německo.
7: Lék, to je zvláštní. Hrbatý hrobeček.
6: Tam musí ležet i nějaký drobeček.
7: Drobeček možná.
6: A nebo zmetek. Jenž se stal obětí svých vlastních pletek.
2: Co to tu? Cítíte to?
6: Co pak?
2: Co to tu?
6: Co
2: cítíte
6: co?
2: To?
6: Cítím.
2: Co to tu kvete? Není to bledule?
6: Ovšem, že bledule. Za ní je cedule.
8: Toť Goebbels Josef, taky člen bandy. Dozněl už ozev.
2: Jeho propagandy.
8: Kalhoty rozep.
5: A co pak udělá?
8: Odepnul kšandy a pověsil se na kliku.
2: A jaký jsi byl, Pepiku?
5: Co to?
4: Klid, rozvahu. To klepal Datel.
2: Datel v noci?
4: No co, já nevím. No, přeci, myslíte, že to nejde? No,
2: v noci nemůže být Datel, přeci na
4: Světově. No, musí to být Datel. Potřebujeme rým.
2: A jo, to klepal Datel. A hele, tady, zde leží spisovatel. Vatel,
4: no.
2: Zde leží trubadůr, ohrůza. Zamřelo tělo.
4: Zamřelo?
2: Leč nezamřela můza. Neb můza Františka zavřela, byla už zaživa zamřela.
4: Komické figurky a žádné svaté pole. Leží tu vůbec ti, co hráli hlavní role?
2: Musí, tě to zbytov. Tadyhle je velký hrob, 10x10 metrů. Škrtněte sirkou. Tak, a držte ji proti větru.
4: Jednoho rána z okna na drátu spustili Pražani šlechtice z Neurátu. Drát se jim přetrh a byla legrace, tak vznikla třetí defenestrace.
2: To je dlouhej nápis, to jde ještě dál. Pražáci nevděční, banda to zlolajná, hned za ním schodili Konráda Henleina. Vysoko na hradě je malá branka, z té potom sešťouchli poslance Franka.
4: Hned potom krspáteř ze zadu do břicha trefili Čechové Reinharda Heydricha.
2: Konečně ze hradu na tuto hromadu schodili Pražáci v lajkaře za zradu.
4: No, prosím, to je hro. Oko se kochá.
2: Fuj!
4: Co je?
2: Lek jsem se. Příšerná socha.
4: Kde?
2: A tady.
8: Ale skutečně, no to je šeredný. Sochaři, neznal si studu. Sochu si vytesal v podobě sudu.
2: Dva sloupy v holínkách nad nimi. Co to je tam ve tmě, já to nevidím. Pupek! Sochaři, co s nám to upek?
8: Vždyť je to příšera.
2: Co pak o to? Počkejte, puste dál. Tady je motto. Mám to přečíst?
4: No, honem, ale už čtete.
2: Zde vládne mír a ticho. Pod drnem kručí břicho. Veliký břich velkého Germána jen štížil zaživa Hermana Göringa. To má být Göringa, Hermana to špatně vytesali tady. Už je mu jedno, dajli či nedajli. Na toto břicho zas novou medaili.
9: Co to bylo?
2: Já nevím. Snad sejček.
4: Ten houká tam, kde umírá churavec.
2: Já spadnul do rakve. Leží v ní moravec.
4: Podejte mi ruku.
2: Počkejte,
4: no, kde jste?
2: Tady.
4: Halo, kde jste?
2: To je hrůza.
4: Tady jsem.
2: A hele, ono jich je tu víc.
4: Skutečně. On je to společný hrob. Na pohřeb nezbylo. Dědic byl škrob.
2: To jsou ty zbytky, jak se márnice smejčí. Kus kůže z háchy, staženej krejčí. Ten hrobař tady špatně zametá. Listí tu hníje a kupy jehličí. Leží tu lepka jako z Hamleta.
4: No, snad je to ochotník a roli tu cvičí.
2: To není Hamletova lepka.
4: Proč?
2: No, čelo je nízký, úzký, jak štice od pomády hebká. A potom Hamlet neměl fousky.
4: Ta hlava zaživa musela pantem mlátit, jinak by se jí čelist nemohla tolik klátit.
2: Asi byl řečník. Kde chudák konec našel?
4: Počkejte, řečník. Křičel a dostal kašel. A nebo kurděje.
2: Sotva. Když, tak spíš paralýza.
4: Takhle zní lepka, v níž byla zhoubná hlíza.
2: Tak, hlíza, nebo nádor, zkrátka na mozku nežit.
4: Snad to byl zločinec a nemohl zločin přežít.
2: To bych se divil. Ačkoliv, počkat. Ouha, v čele je díra a z díry něco čouhá. Toť kulka z ručnice a na ní jsou dvě slova. Ano, toť epitaf, vyrytý do olova.
4: Co pak lze epitaf vyjádřit dvěma slovy?
2: Lze, tady, čtěte sám.
4: Evropa Adolfovi.
2: A tak ze hřbitůvku vlkodlaku vrací se tuláci k nočnímu vlaku.
6: Luna se vyhoupla nad márnici.
4: Kostelník laškuje s kostelnicí.
6: Na okno hospody útočí můra.
4: Přes lávku rachotí poslední fůra.
6: A pak je ticho. Ani pes neštěkne po tom, co nás trápí dnes.

mi brzy. Dopis 3stránkový, jak se ti stýská a jak ti moc schází. Napiš dopis dlouhý.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy,

0: noc s hvězdou.
1: Neno!
2: Hlusni si hák!
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlusni si hák!
1: Maskujte to!
2: He, jako hovězí, lo, jako ledvinky, u, jako undatra.
1: Undatra?
2: No, to je jako ondatra, jenomže má na začátku u.
1: No to jste vy!
2: Ježiš, moje pochlaučí, jak pěkně vydám.
1: Tak se posaďte,
2: děkuji, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, já už je to tady, já měl něco přidný, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy, víte?
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
1: Jo.
2: A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
2: No, ona každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
1: Tak, jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudruhu, výměna.
1: No tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať pambu, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydli.
1: No to vím, že bydlíte. Kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte. Přece jasné.
2: To
1: ne,
2: to zase nejste správně informován při vaší funkci soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Že jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7, no.
1: No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 2,50 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě, o bytě, o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, že večer. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejchu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No, já pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost!
2: Dost všelijaký libůstky.
1: Dost!
2: Dost referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No já myslím 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, jak chcete to uhát? Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: A jde pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
1: Nepromamát?
2: No jo, abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A tak. No to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
1: Zrno z Ječní?
2: Jo.
1: A proč on chce prý z Ječní?
2: On prej byl zvyklý na Žitnou.
1: A, tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z Hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Fráta kurník. Vidí, v Hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v Hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do Hostivaře, že?
2: Ježiši, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: To nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, s Pouštěcký? No. A takhle, helejte, Pouštěcký vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera?
2: No, ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No. Ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako vopice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr na mou
1: dvě. No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No, dobře. Tak ten se píše?
2: No.
1: No, co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy.
2: No, tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope.
1: No, člověče, to je úplný drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký Nádi Hazi Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmějete.
1: Já se směju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: ukázal. Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane, to jen tak, ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Helejte, ale soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
1: No.
2: My toho Nádi Hazi Imre, my ho šoupneme do ty Ječný a máme to v oba z krku, ne?
1: Počkejte.
2: No. Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
1: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
2: A no přece kvůli ty ledničce.
1: Kvůli jaké ledničce?
2: No co máte Nádi Hazi Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady v Ječný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
1: No dovolte, to vám přijde draho.
2: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
1: Ven!
2: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.